Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno bohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku. A síl starých vín, jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátek.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš, jak nebo nevidíš?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, střetěš i nič.

0: písničky, které máte rádi.
1: Na Českém Hlavníku.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
2: Check-in?
3: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
2: Recepční.
3: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
2: Bezpečnostní kontrola.
3: Přesně.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
4: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.

0: Jo, Karel, to je jméno.
1: Viď, ten zvuk, to se tak někdo má.
0: A ta fůra slavných příjmení.
1: Karel Hynek Mácha.
0: Karel Jaromír Eber.
1: Karel Havlíček Borský.
0: Karel Čapek.
1: Karel Vacek.
0: Pozor, Karel Vlach.
1: A také Karel Gott.
0: A dokonce i Chaplin byl Karel.
1: Jo, mimochodem, Karle, jakže se jmenuje ten tvůj klub?
2: No přece Kuba.

život, kousek místa na spaní. A co víc, no co bych si mohl víc teď přát? Tvoje tváře tu dlaní, trochu pláče,

0: písničky, které dobře znáte.
1: I ty, které jste už dlouho neslyšeli a rádi si je s námi znovu zaspíváte.
0: Přesně takový je Český Blaník. Náš hudební dárek pro všechny milovníky českých písniček.
1: Český Blaník. V digitální síti DAB.
0: I na webu radioblaník.cz.
1: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.

0: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertas Plus.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek?
2: Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: Rádio Český Blaník.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: seber si to sama. Seber si to sama.
1: Český Blaník.
2: To je Blaníček.

0: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhovanivrana.cz

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

z mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

noci čet jsem si náš osud z hvězd, když z hor vítr vál. Společně na cestách jen já a můj kůň šli jsme dál. Já nestál postel a on ní

0: Rádio Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
0: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
1: Takové, které si s námi zpívají i naše děti.
0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi. České písničky, které máte rádi.
0: Český Blaník.

díl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

0: Takže co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
1: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
0: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
2: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
3: Mat. Ten obchod mám rád.
4: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
5: Co Čech, to rekordman.
6: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
7: Pojďte si s námi o nich povídat.
6: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
5: Co Čech, to rekordman.
6: Na Českém Blaníku.

ctím zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr ten je jinačí, je zvajec divokej. Všechno řeší náš Franky pěstí útokem. Stejný je to celý léta, já byl klid, on spěch.

Praváč je tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smulu má ale náš Franky, a to není voda, to je krev.

a zas ceny spadly dolů. A já s Marí všechno vzdám. Farmu nám v dražbě prodali a já tuhle práci vzám.

je noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pár. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se brát? Teď uší s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam je. Zrovna já mám sebrat bráchu, je to podivný svět.

tak ať se co chce stane, má ve mně bratra dát. Mám točit se zády k rodině, za co bych

naháněl, trochu se naparoval, chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

Já někdy sama nevím, čemu vlastně věřím. Krásně zní to slůvko falešné.

0: Prahy.
1: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
3: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
4: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
5: Radio Český Blaník.

0: Dobré ráno, bylo 6 hodin, vy posloucháte České ráno na vlnách Českého Blaníku. A jaké písničky nabídneme? Máme tu Karla Gotta.
1: Moje slzy vsákne zem, já blázen jsem, když je hledám.
0: Skupinu Krištof.
2: Klesáme výš, stoupáme hlou.
0: A nebo písničku Moje malá premiéra Petr Janů. Rádio Český Blaník hraje české písničky, které máte rádi.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Čechy, Morava, Slezsko, tam shodně většinou jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti, ale večer se nám zase částečně vyjasní. A teploty přes den shodné jako včera, převčírem, přepřevčírem, prostě mezi 18 a 23 stupni. A toliko počasí, za chvíli ranní zprávy a Monika Holubová.
4: První úsměv, první krůčky, první slova. Každý velký příběh začíná maličkostmi. Jmenuji se Nela Kajlová a jako maminka vím, že všechno důležité začíná uvnitř. Proto jsem pro svého syna vybrala doplněk stravy Probiom Kids od Tyso, který je vhodný pro děti od narození do 6 let.
5: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
6: Máme tu případ.
7: Ségra, co se stalo?
6: Po celé chodbě jsou šlépoty.
8: Tak kdo si neočistil boty?
7: Já si je neočistil.
9: No, já taky ne.
6: Já vlastně taky ne.
8: A proč?
6: Protože nemáme pořádnou rohošku.
9: Jo, to by mohlo být ono.
6: Takže případ vyřešen.
10: Malá věc, velký rozdíl. Vyberte si tu svou na www.gapa.cz. Před dveře i dovnitř. A potom už jen...
11: Otři nožku o rohošku.
10: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
12: Zprávy na Českém Blaníku.
13: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Zdražování v Česku postupně zrychluje. Meziročně spotřebitelské ceny v září rostly o 2,5%. Víc stojí hlavně pohonné hmoty. Ještě v srpnu se přitom inflace držela pod 2%. Současný výsledek přečil také očekávání České národní banky. Inflaci dosud brzdily hlavně levné potraviny. Výrazné zdražení pohonných hmot, energií a služeb už ale nestíhají kompenzovat. Špindlerův mlýn hlásí nárazové přihlášení většího počtu lidí k trvalému pobytu. Výrazně to zatížilo činnost správního odboru. Od začátku roku se takto přihlásilo kolem 40 lidí, z toho 11 v pátek na jedinou adresu. Starosta Martin Jandura to považuje za účelové kvůli snaze ovlivnit komunální volby. Někteří nově přihlášení jsou i na kandidátkách. Knihovny lákají na podzimní program. Třeba v Jihlavě chystají během října hned několik zajímavých akcí a víc k ním dodává mluvčí radnice Radovan Daněk.
14: Na své si přijdou zájemci o cestování, literaturu, současná společenská témata, ale i tvoření. Program doplní několik akcí pro děti i výstava fotografií.
13: Mezi akce pro nejmenší patří čtení, hernička a nebo tvoření. Ani ve čtvrtém utkání Ligy národů česká fotbalová reprezentace nebudovala. Večer podlehla bronzovým medailistům z letního mistrovství světa Anglii 0-3. Národní tým tak dál čeká na první bodový zisk pod novým španělským trenérem Santim Deniou. Tolik zprávy na Českém Blaníku a teď s vámi bude Martin Císař. Hezké ráno, Martin.
12: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: Krásné ráno i tobě, Moni, a všem našim posluchačům. Posloucháte Rádio Český Blaník 4:30 po 6 a je tu plán skupiny Krištof. Tak ať se vám dneska všechno daří a buďte s námi. Hezký den.

0: Dobré ráno, hezkou středu, je 7. října a vy posloucháte Rádio Český Zvaník. S vámi Martin a gratulace letí všem Justýnám. Ano, Justýny právě dnes mají svůj svátek. Mám tu také narozeniny, má je Toni Braxton, americká zpěvačka, anebo je to také Luis Capaldi, skotský zpěvák, ale pozor, on je také textařem. Co se týče naší země, tak tady u nás v Česku vévodí české písničky na Českém Blaníku. Za chvíli to bude třeba Petra Janu, Lucie Bílá nebo Radek Valenta. A jedna pohádková princezna Zemlejna. A do světa pejsků se vypravíme zhruba za 10 minut. Tak hezké ráno a buďte s námi dál.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na Českém Blaníku.

0: Na výletě na kole.
1: A nebo na procházce v lese.
0: Užijte si pohodový podzim s Českým Planíkem.

princezen. Jde cesta, necesta, tady je má nevěsta, nerovná se jí žádná z princezen.

0: Radek Valenta, princezna Zemlejna. Pokud máte doma čtyřnohou princeznu a je to bíglice, potom tedy nastražte uši. Představujeme vám plemena psů a tento týden jsou to právě bíglové. Ty potřebují pořádnou dávku pohybu, alespoň tak 2 hodinky denně. Vzhledem k jejich silnému loveckému pudu se ale nedoporučuje chodit s nimi na volno. Výjimkou jsou perfektně vycvičení psy nebo feny, které na zavolání spolehlivě běží zpět. Ideální pohyb bez vodítka je na oplocené ploše. A pozor, při pohybových aktivitách se doporučuje využít jejich výborné stopovací schopnosti. Zítra se podíváme na to, jaké jsou osobnosti, tak si to určitě nenechte ujít. A teď gratulace. Koukám do psího, ale také do kočičího kalendáře a je tam shoda. Dneska slaví Hero, tak všechno nejlepší a plnou misku nějakých dobrot.
1: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
3: Kráva, kráva, kapr, kapr!
4: Kapr, kapr, husa, husa!
5: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na šeberák! Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
6: Krůta, krůta, tchos!
5: Nech toho a pojď.
6: Tchos.
7: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit... No tak nic, no.
8: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
9: Hledáte práci, kde víte, proč ji děláte? Kardiologie na Bulovce, součást největšího komplexního kardiovaskulárního centra nemocnice Agel Třinec Podlesí, přijme všeobecné a praktické sestry, ošetřovatele a sanitáře. Čeká vás skvělý tým, přátelské prostředí a práce přímo v Praze. Nabízíme zajímavý nástupní bonus a benefity, které oceníte každý den. Ozvěte se kariera@npo.agel.cz. Těšíme se na vás.
10: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
11: Jsem horská gorila z Ugandy.
12: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
11: Jsem horská gorila z Ugandy.
12: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
13: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 8. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Kometu Brno. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 250 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
14: Český blaník.
15: Český blaník.
16: Český blaník.

0: Miroslav Žbirka na Českém Blaníku, 6,5 minuty po půl sedmé.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Volal jsem Český hydrometeorologický ústav, tam se přihlásila meteoroložka Petra Sýkorová. Petro, hezké ráno, jak je v České republice?
2: Krásné ráno, tak aktuálně máme jasno až polojasno, hlavně v Čechách. Máme místy i s většinou oblačnost a teploty jsou velmi pestré. Nejčastěji se pohybují mezi 10 a 5 stupni Celsia, v údolích je ale i kolem 3 stupňů, a naopak v místech, kde během noci foukalo, tak kolem 12 stupňů Celsia. Nejníž teplota klesla na stanici Kořenov, Jizerka, Rašeliniště, tam je to minus 4 stupně Celsia.
0: Co dnešní den, jaké přinese počasí?
2: Bude oblačno až polojasno, míst přechodně až zataženo a ráno se můžou zejména v Čechách ještě ojedinělé objevovat i mlhy. Odpoledne pak bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách to bude kolem 16 stupňů a foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu, trošku silnější. Vítr čekáme ve východní polovině území, kde může být mírný o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
0: To říká meteoroložka Petra Sýkorová. Petro, díky, mějte se krásně a naslyšenou.
2: Mějte se krásně, naslyšenou.
0: A to Radio Český Blaník. A také Jirka Korn.

0: skvělá písnička Iveta Bartošová Nekonečná. Tak co, koukali jste včera, tak nám repre zase prohrála. Anglie má jeden z nejlepších týmů světa, o tom žádná, a prohra 3-0, no tak co neděláme. Zápas trochu podle mě ovlivnil ten vlastní gól Coufala, tam prostě už to všechno začalo. No konec konců pod novým španělským trenérem se na ten fotbal kouká docela hezky, to je pravda, ale zase prohra, no dá se říci Chorvatsko, Španělsko, Anglie. No, já to nechci omlouvat, to v žádném případě, ale jsou to jedny z nejlepších týmů světa. A u Španělů tam to plaví, tam to prostě tak je. Jsou to mistři světa, no. Tak co naděláme, snad to příště bude lepší, ale musím říct, že herně se mi kluci líbili. Ať si říká prostě, kdo chce, co chce. Jako. Ten fotbal za mě nebyl vůbec špatný a dá se říci, že pomalu, ale jistě se to snad bude lepšit. Budeme našim fandit a v každém případě příště o něco lépe. Co dál tady u nás na Českém Blaníku, tak tady jsou české písničky Doma, to je jasná věc. Václav Neckář, jeho Lékořice, anebo jeden nápoj lásky číslo 10, 3D i Karel Gott. Já přidám přání. Hezkého dne, krásné středy.
1: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.

0: co má stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
2: To už přece jsme.
3: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
2: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
4: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
5: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
7: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
8: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
9: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
11: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
10: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
12: Mráz je tu raz, dva a na letňákách to nepůjde. Řešení? Autostar. Jediný servis pro všechny značky aut. Nyní tam i výhodně přezuješ. Autostar nabízí balíček Start, výměnu všech kol a uskladnění na rok za 1590 korun. Kompletní přezutí již od 990 korun a ještě zdarma zkontrolují tlak, dezen i brzdy. Autostar Praha Dolní Počernice. Objednej se na www.autostar.cz. Ten nejlepší servis v Praze je Autostar v Dolních Počernicích.
13: Rádio Český Blaník.

0: Skvělé ráno, bylo 7 hodin a vy posloucháte rádio Český Blaník. Od mikrofonu krásné české ráno přeje Martin Císař. Jaké písničky pro vás mám v té další hodince? No, bude to znít skvěle. Jiří Štědroň.
1: Nebrečí ani ne já sám, prostě jen chodím sem a tam.
0: Banjo Band, Ivana Mládka a jejich Jožin z Bažin.
2: Jožin z Bažin dostal se na kámen, Jožin z Bažin, tady je s ním amen.
0: A dále i Lucie Vondráčková. České písničky, které máte rádi, teď hraje Český Blaník. Dobré ráno, hezkou středu.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Čechy, Morava, Slezsko, tady většinou jasno až polojasno, odpoledne částečné přibývání oblačnosti a teploty přes den 18 až 23 stupňů. Toliko počasí, tady jsou silnice, dálnice v České republice a kolegyně Hanka Koterová.
4: Za volantem
3: s Českým Blaníkem.
5: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová, jsou tu čerstvé informace ze silnic. Komplikace jsou dnes po ránu na dálnici D8. Jednak se zdržíte na příjezdu do hlavního města, na 5,5 kilometru D8 se vyšetřuje srážka dvou nákladňáků a ve směru na Německo je dálnice D8 na 81. kilometru uzavřena. Tady zasahují záchranáři, hasiči a policie u vážné dopravní nehody. Srazili se tu dva osobáky a poslední volný sjezd je na exitu Knínic. Další komplikace hlásí Havířov. Uzavřená je okružní ulice kvůli srážce autobusu s dodávkou. Počítejte, že tady si postojíte. A to je z dopravy prozatím vše. Jezděte opatrně a šťastnou cestu.
0: Díky, Hani. Kdyby cokoliv, dejte nám vědět. WhatsApp Českého Blaníku je k dispozici na čísle 720 83 63 07. Šťastnou cestu.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Milovníci zahrad, zbystřete! V rodinném zahradnictví Kunratice právě probíhá velký podzimní výprodej rostlin se slevou až 50%. Využijte až do 15. října mimořádné slevy v zahradnictví Kunratice. Těšíme se na vás každý den. Zahradnictví Kunratice vám dává více.
4: Zprávy na Českém Blaníku.
5: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Česko se nákazy plicním morem ani epidemie bát nemusí. Riziko je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha minimální. A jak řekl v České televizi ředitel odboru ochrany veřejného zdraví Matyáš Fošum.
10: Jsme ověřili připravenost toho systému ohledně lůžkových kapacit, vyšetřovacích metod a případně hygienického ošetření. A podle těch aktuálních informací jsme kompletně připraveni.
5: Podezření na mor vyvolala smrt laborantky v ústavu pro boj s touto nemocí v Irkutsku. Rusko zatím toto podezření nevyvrátilo, ale ani nepotvrdilo. První dáma Eva Pavlová zkritizovala nemožnost volit v komunálních volbách mimo trvalý pobyt. A to i přesto, že termín byl tentokrát pevně stanoven zákonem. Prezident Petr Pavel totiž aktuálně čelí kritice koalice i opozice za to, že se obecních voleb nezúčastní kvůli soukromé zahraniční cestě. Bazilika svatého Petra Pavla na Vyšehradě má novou břidlicovou střechu. Práce měly původně trvat 5 let, ale podařilo se zkrátit o víc než polovinu. Na Vyšehradě se dnes uskuteční děkovní program pro všechny, kdo se na rekonstrukci podíleli technicky anebo třeba příspěvkem. Program začne v 5 odpoledne a je zdarma. Hokejisté Plzně zvítězili i v 5. utkání Ligy mistrů. Tentokrát zdolali Skellefteå 4-2. Západočiši tak udrželi první příčku v tabulce soutěže. Třetí výhru za sebou si připsal Liberec. V prodloužení zdolal obájce trofeje Frölundu 3-2 a posíl naděje na postup. Dnes nastoupí český šampion Pardubice od 8:45 večer na ledě Bordeaux. Tolik zprávy na Českém Blaníku a Marti, je to opět tvoje.
0: Děkuju, jsem tu a přeji krásné ráno a posílám české písničky, které máte rádi. Ty jsou tady u nás na Českém Blaníku doma. To je jasná věc. Dalibor Janda, Jiří Štědroň a tohle už je Lucie Vondráčková. Hezké ráno.

0: vůně ohně a opékaných brambor.
1: Užijte si pohodový podzim
2: s českým blaníkem.

0: Skvělé ráno, 7:15 a minuta navrch.
1: Písnička dne.
2: Na Českém blaníku.
0: Ideální čas na dnešní písničku dne. Tentokrát Jakub Smolík a Viktorka Genzrová, Říkej mi táto. Tady je potřeba doplnit, že Jakub teď slaví a jede podzimní koncerty 40 let s vámi. A právě dnes, tedy 7. října, vystoupí od 19 hodin v Kulturním domě v Jihlavě a můžete se na něj těšit od 19 hodin. Nějaké ty poslední stupenky snad prý ještě jsou k mání. A teď se vracíme tedy k tomu, co jsem říkal, a to je písnička dne. Jakub Smolík, Viktorka Genzrová, Říkej mi táto. Kubo, jak to s touhle písní je?
3: Písnička Říkej mi táto vznikla velice rychle, protože připravoval jsem CDčko, vánoční písničky, a vzal mi pan Zmožek a říkal mi, no Jakube, tak si představ, že jsem napsal po Už mi lásko není 20 let a Zvonkách štěstí jsem napsal třetí největší hit, chceš ho? A jsem říkal, no tak... velice rád, že? Protože pan Zmožek je hitmaker. On říká, no ale to budeš muset udělat nějaký konkurs na nějakou malou holčičku, protože ta píseň se jmenuje Říkej mi tato. A jsem říkal, no tak ale konkurs, jo. A to bylo zrovna období toho Kulinskýho. Tak jsem si říkal, že by to nebylo zrovna vhodné, abych dělal nějaký konkurs, ale vzpomněl jsem si, že Genia Genzer má dceru, Viktorku 8letou, která není po něm. A tak jsem mu zavolal, on říkal, no to je bezvadný, aspoň budou nějaký prachy, Jakube. A já jsem říkal, dej mi číslo na tenkrát ještě na jeho ženu, na Lidušku. Zavolal jsem jí, písnička se mi líbila a tak jsem ji natočila. A je fakt, že za posledních 8 let získala největší popularitu a oblíbenost u vás posluchačů.
0: Na tom něco bude, tahle písnička je skutečně oblíbená a velice často ji hrajeme na rádiu Blaník na vaše přání. Tam jsou písničky na přání každý večer od 19 hodin. Tady u nás v průběhu celého dne. Nicméně, teď je písnička připravena a tady je potřeba doplnit, že teda jako, tak jak si převedl vlastně do toho tvého modifikátora, toho pana Zmožka, tak to bylo, Kubo, geniální. Tak já ho posílám právě teď. Jakub Smolík, Viktorka Genzrová, Říkej mi táto.
2: Písnička dne
1: na Českém blaníku.
4: Ahoj, tady Jakub Smolík. Zdravím všechny posluchače Českého blaníku.

Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

0: Skvělé, maximálně pohodové, dobré ráno. Posloucháte rádio Český Blaník, hraje české, ale pozor, taky slovenské písničky. Za chvíli Eláni a písnička Klasika a z těch českých tu má Martu Kubišovou, dále Sagvana Tofiho a písničku Večírek, anebo Brontosauři a Večerka. Jak odezní Večerka, přihlásí se meteoroložka Petra Sýkorová a zeptám se na počasí dnešního rána, ale také především dnešního dne. Tak si užijte krásně ráno s námi a buďte v pohodě a buďte s námi dál.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
3: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
5: Chceš válku? Tak tady máš válku.
4: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
6: Všude kolem jsou žraloci.
4: Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října, lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
7: Knihovna Maitreya.
8: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
7: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
9: Nyní i jako audiokniha.
10: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
11: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
13: Český Blaník.
14: Český Blaník.

0: Je půl osmé, k tomu 8 minut a nádherná písnička od Brontosaurů Večerka.
1: Počasí na Českém Blaní.
0: A už se nám hlásí meteoroložka Petra Sýkorová. Petro, hezké ráno, jak je aktuálně v České republice?
2: Krásné ráno, tak aktuálně máme jasno až polojasno, hlavně v Čechách. Máme místy i zvětšenou oblačnost a teploty jsou velmi pestré. Nejčastěji se pohybují mezi 10 a 5 stupni Celsia, v údolích je ale i kolem 3 stupňů, a naopak v místech, kde během noci foukalo, tak kolem 12 stupňů Celsia. Nejníž teplota klesla na stanici Kořenov, Jizerka, Rašeliniště, tam je to minus 4 stupně Celsia.
0: Petro, co dnešní den, jaký ten bude?
2: Bude oblačno až polojasno, míst přechodně až zataženo a ráno se můžou zejména v Čechách ještě ojediněle objevovat i mlhy. Odpoledne pak bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách to bude kolem 16 stupňů a foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu, trošku silnější. Vítr čekáme ve východní polovině území, kde může být mírný od rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
0: Tak, díky za vaše informace, teď víme, jak se obléci dnes po ránu, ale také přes den. Mějte krásný den a naslyšenou.
2: Mějte se krásně, naslyšenou.
1: České ráno. Na Českém
0: Blaní. A teď tady u nás Marta Kubišová, za chvíli slovenská skupina Elána, písnička klasika. Jsme rádio Český Blaník a vy posloucháte České ráno s Martinem Císařem.

0: Elania, písnička klasika, necelou minutku po 7:45 na vlnách Českého Blaníku. Tady u nás za chvíli Buty a písnička František, anebo Lucie Bílá s písničkou Děkuji ti. A po 8:00 to bude jedna česká nebo taky slovenská podle vašeho výběru. Tak co, jakou si dáme, dejte nám vědět. Právě teď můžete napsat na WhatsApp nebo nechat hlasovou zprávu právě na WhatsAppu Českého Blaníku. Číslo 720 83 63 07. Tak se těším na váš zkaz a tip na písničku.
1: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
2: Šéfe, došel matroš!
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
5: Bauhaus.
6: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
7: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
6: No nekecej.
8: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
9: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
10: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
11: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
12: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
11: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
13: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
14: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
15: Pila Smrčiny hlásí. Zima klepe na dveře. Teď je ten správný čas připravit si zásoby palivového dřeva. Na Pile Smrčiny České zemědělské univerzity nabízíme široký výběr štípaného palivového dřeva v různých dřevinách i délkách polen. Připravte se na topnou sezónu včas a přijeďte si vybrat. Pila Smrčiny. Topte bez dřiny. PilaSmrčiny.cz.
16: Český Blaník.

0: Dobré ráno, české ráno na vlnách Českého Blaníku, s vámi je Martin, přeji krásné vstávání, teď v tuhle chvíli je přesně 8 hodin a na Českém Blaníku za chvíli skupina Činasky. Ale taky Turbo, díky, já jdu dál. A nebo Hana Zagorová, za každou chvíli s tebou platím.
1: Za každou chvíli s tebou platím, víc než se tím.
0: Rádio Český Blaník hraje české písničky, které máte rádi.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnešní obloha bude jasná až polojasná, očekávejte odpoledne k večeru přibývání oblačnosti a večerí zase chvilku ubude, aby zase v noci přibylo, zkrátka pršet už bude v noci. Co se týče teplot, dnes stejné jako včera a předvčírem, 18 až 23 stupňů. Toliko počasí, podíváme se na silnice, informace má Hanka.
3: Za volantem
2: s Českým Blaníkem.
0: Hani, máš slovo.
4: Přeji vám pěkné ráno, jsou tu aktuality ze silnic a u mikrofonu je Hanka Koterová. Komplikace jsou dnes po ránu před Prahou. Na příjezdu do hlavního města po D1 za sjezdem na průhonice na 5. kilometru se vyšetřuje hromadná srážka 3 osobních aut. Tady se kolona táhne už od 10. kilometru a dál narůstá. Další komplikace jsou před Prahou na D7 na 12. kilometru. Skončil nákladák v příkopu. A silný provoz je kvůli dopravnímu omezení před Prahou i na D5, popojíždět budete už od 7. kilometru. Další komplikace jsou i před Brnem. Teď aktuálně se zdržíte na D2 a to od 4. kilometru. To je z dopravy prozatím vše. Šťastnou cestu.
0: Kdyby cokoliv, dejte nám vědět. WhatsApp Českého Blaníku je k dispozici 720 83 63 07.
5: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
6: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
7: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direktauto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
3: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Hypotéky v Česku zdražily za pouhého půl roku o 1%. Domácnost s úvěrem 3,5 milionu na 25 let musí počítat se splátkami o 22 tisíc korun ročně vyššími, než ti, kdo si půjčku vzali v březnu. Válka zdražuje ropu a tlačí vzhůru inflaci. Ceny hypoték i proto podle novinek.cz rostou už 7. měsíc v řadě. Nemocnice ve Friedlandu projde výraznou proměnou. Modernizace za skoro 275 milionů zlepší zázemí pro zdravotníky. Hlavní cíl oprav vysvětluje ředitel krajské nemocnice Liberec, pod kterou frýdlantská nemocnice spadá, Richard Lukáš.
11: Udržet tu péči zdravotnickou minimálně ve formě polikliniky, čili spousta odborných ambulancí, které tady se budou rozvíjet. Už jsme tady otevřeli nově i dětskou naši ambulanci, plicní a tak dále. A pak samozřejmě následnou péči a následnou rehabilitační péči.
10: Stavební práce by měly být hotové na jaře 2029. Konec rychlíků v Křižanově na Žďársku se místní snaží vrátit peticí. Vlaky jezdí na trase Praha Havlíčkův Brod Brno a od nového jízdního řádu tu linku R9 začne na místo Českých drah obsluhovat RegioJet a rychlíky už nebudou v Křižanově zastavovat. I přes 4 porážky v lize mistrů byl první sraz fotbalové reprezentace pod novým trenérem pozitivní. Tak to hodnotil generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. Přesto ale připustil, že prohrou 0-3 ve Wembley udělal národní tým po předchozích třech zápasech krok zpět. Španělský trenér Denia bude podle něj potřebovat čas, pak vše společně vyhodnotí. Tolik zprávy na Českém Blaníku a pokračuje Martin Císař.
0: Ano, jsem tu a přeji krásné dobré ráno, teď s písničkou Hanky Zagorové. Tak ať se skvěle poslouchá a dobře stává.

0: u Českého Těšína a písničku se skazem moc děkuju Marian ze Slovenska. No a ještě tady máme jedno přání, které přišlo hlasovou zprávou.
1: Ahoj Martine, zdraví tě Tomáš z Neratovic, prosím tě, nemohl bys mi poslat nějakou písničku od Kabátu? Děkuji ti moc a přeju všem krásný ráno.
2: Písnička na přání
3: na Českém Hlavníku.
0: Tak jo, jedeme dál s českou písničkou Kabáti v pekle sudy válej, také skupina Turbo a potom Ladislav Štajdl. Já tedy Martin Císař vám přeji krásné dobré ráno v čase, kdy za půl minuty už bude 8:45.

0: jen pár.
1: Jo, další parádní česká Ladislav Štajdl jsou dny, kdy svítá o něco dřív. Za chvíli Arakajně, Aleš Brychta, Slečna Závist, anebo Miroslav Žbirka, Marika Gombitová a V slepých uličkách. Ano, hrajeme si české i slovenské písničky, které máte rádi. Za chvíli informace o počasí a meteoroložka Petra Sýkorová.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
5: Salonky.
6: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
5: Úklid.
6: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
5: Ha, kuchař.
6: Správně.
5: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
7: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
8: Pak přijeďte do AutoESA.
7: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
8: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
7: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
8: Kdo na to jde?
7: Od lesa prodá auto u ESA.
9: Máte příznaky COVID-19? Je vám víc než 65 let? Nebo máte chronické onemocnění? Pokud máte kašel či rýmu, horečku, bolí vás hlava, svaly nebo klouby? Na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Včasná návštěva lékaře je důležitá.
10: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Hellmann's ketchup 500 ml za 69,90 nebo M-ko ovesná kaše za 12,90. Byla, to dobré začíná u nás.
11: Rádio Český Blaník.
12: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
11: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
12: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
11: Rádio Český Blaník.
12: České písničky, které máte rádi. Každý všední den, krátce po 15. hodině.
11: 3 ve 3.
12: Na Českém Blaníku.
11: Český Blaník.
12: Český Blaník.
11: Český Blaník.

0: Český Blaník hraje české písničky, které máte rádi, ale pozor, i ty slovenské. Důkazem teď Miroslav Žbirka, Marika Gombitová a V slepých uličkách. Počasí dnešního dne zmapujeme s Petrou Sýkorovou.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Jaké počasí přinese dnešní den, tedy středa s datem 7. října? To ví Petra Sýkorová.
2: Bude oblačno až polojasno, míst přechodně až zataženo a ráno se můžou zejména v Čechách ještě ojedinělé objevovat i mlhy. Odpoledne pak bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách to bude kolem 16 stupňů a foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu, trošku silnější vítr čeká ve východní polovině území, kde může být mírný od rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
0: Dnes to vypadá tedy na krásný den, děkuju a mějte se krásně, naslyšenou.
2: Krásně naslyšenou.
1: Rádio Český Blaník.
0: A co ty další dny, pohroma se konat nebude, nebojte. Já už jsem koukal, že o víkendu, neděle a konec konců pondělí, tam už teploty zase šplhají k nějakým 17, ve čtvrtek dokonce k 19 stupňům. Tady myslím příští týden. Tak uvidíme, zdali to klapne. Teď činasky a písnička možná. Víš,

0: Dobré ráno, skvělý den, posloucháte rádio Český Blaník. A tady u nás za chvíli s Daliborem Jandou a písničkou Kde jsi, anebo Karlem Gottem a písní Srdce jako kámen. Teď ale míříme do Brd. Letos je to 10 let, co se Brdy otevřely veřejnosti a se současnou návštěvností 100 000 lidí za rok už prý dál jít asi nejde. Alespoň to tvrdí šéf muzea středních Brd a také Stašic, pan Tomáš Makaj.
1: No já myslím, že co se týče turistického ruchu, tak jsme dosáhli maxima, ale důležité je ten potenciál udržet. Co se týče turistické infrastruktury, tak to už nahrazují soukromníci. To znamená, že to, co je řízeno obcí, tak to je na maximum. A v současné době se otevřelo právě několik menších penzionků, které uspokojí ty potřeby dalších turistů.
0: Tak zdravíme do chráněné krajinné oblasti Brdy a vracíme se k písničkám tady na Českém Blaníku. Úderem 9. se těší báječná kolegyně a to je Veronika Rážová. Mějte se skvěle a přeji krásné ráno. Zítra úderem 6. opět naslyšenou.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
5: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
6: Veletrh pro chovatele, zemědělce, zahrádkáře a milovníky dobrého jídla. Podzimní zemědělec, náš chov a národní holštýnský šampionát od 8. do 11. října. Výstaviště Lysá nad Labem.
7: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
8: No, říkala, že nic nechce.
7: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
8: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
9: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
8: Romantickou večeři.
9: Pobyt pro dva.
8: House running.
9: Jízdu v supersportu.
8: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
9: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
8: Nejlepší zážitky hledejte na
10: firmanazážitky.cz.
11: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter, již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
12: Tak nečekejte, jezděte!
13: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
14: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
13: Více na kopecký.cz.
15: Chceš řídit nejmodernější Mercedes, mít nadstandardní mzdu, dobré pracovní podmínky, možnost ubytování a jistotu ve stabilní firmě? Můžeme ti pomoci i v získání řidičáku na kamion či autobus. Kontaktuj nás a zjisti víc o náborových příspěvcích www.ikomtransport.cz.
16: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Český Blaník.
17: To je Blaníček.

0: i když přes to všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přes to všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na rádiu Český Blaník.

0: Helena Vondráčková, další krásná tečka za 60 minutami plnými českých písniček, které máte rádi. A před námi je další taková podobná hodina, i když s jinou hudbou, dáme si třeba Marka Ztraceného.
1: To se mi líbí a každou další chvíli, co tě znám, jsem si...
0: To se mi líbí, taky se mi líbí Petr Janda, tak si ho zahrajeme.
2: Jak se vytrácíš, má lásko, jak mince rozměněná na šestáky.
0: A už se nám ochlazuje, tak na čase bude dát si svařák. Třeba ten se skupinou Harley. Ale možná, že si na něj ještě chviličku počkáme. Nakonec pojďme se teď podívat na počasí.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Pořád dnes bude ještě příjemně, ochlazení by mělo přijít až od zítřka. Očekávejte oblačnou až polojasnou oblohu a z teploty do 23 stupňů Celsia. Pokud vyrážíte někam nahory, tak tam bude jenom kolem 16. Tak se pořádně oblečte. Už za chviličku zprávy a po nich další české písničky, které máte rádi.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
5: Přímo by chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
7: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosap Benešov. Jedeme s vámi každý den.
8: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Hezké dopoledne přeje David Račák. Bydlení se nám opět prodražuje. Průměrná úroková sazba hypoték na počátku října dosáhla 5,79% a proti září se zvýšila o 0,28% bodu. Hypotéky zdražovaly 7. měsíc v řadě. Jejich sazby se dostaly na nejvyšší úroveň od ledna 2024. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypo Indexu. Na zajištění letošních voleb se podílí v Česku tisíce lidí. Část z nich má na starosti také sčítání hlasů a zpracování výsledků. Kolik se jich letos do práce zapojí, ví mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cízlar.
11: Za Český statistický úřad se na volbách bude podílet téměř 2,5 tisíce interních i externích zaměstnanců na 389 přebíracích místech a v ústředí úřadu. Samotnému zpracování výsledků voleb stejně jako vždy předcházejí funkční i zátěžové zkoušky systému zpracování. V České republice je zhruba 14,5 tisíce volebních okrsků, ve kterých se budou konat komunální volby.
10: V 5 tisících proběhnou zároveň i volby do Senátu. Ústavní soud dnes vyhlásí, jak rozhodl o návrhu skupiny senátorů na zrušení vládního nařízení o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Poukazují na to, že povolené limity hlukové zátěže se postupně zvyšují, zatímco míra ochrany před negativními účinky klesá. No a čeští fotbaloví reprezentanti podlehli v Anglii 0-3 a prohráli i čtvrté utkání skupiny A 3 Ligy národů. Český celek nedokázal soupeři oplatit domácí porážku 0-2 z minulého týdne v Praze. Národní tým nadále čeká na první bodový zisk pod novým španělským trenérem Santim Deniou. To byly další zprávy, přeju všem hezký den.
9: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: 9 hodin 4 minuty, k tomu posloucháte Český Blaník a před námi jsou další české písničky, za chvilku Pepi Novaněk, do té doby Harley, Stanislav Hranický a Majestic a nebo Jakub Smolík, až se ti jednou bude zdát.

0: Čech, to rekordman.
1: Na českém Blaníku nám dohráli Harley a od Svařáku se teď vydáme do Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. Pepíno Vaněk nám tentokrát přináší jeden kousek hasičský.
2: V muzeu rekordů máme vždycky radost, když se nějaký ten nový výkon povede dětem, anebo když se povede hasičům. A dvojnásobnou radost jsme měli z největší hasičské fontány vytvořené dětmi. V Rádku nad Nisou se sešlo 473 českých a německých dětí ve věku od 3 do 17 let. Byly rozdělené do 34 družstev a vytvořili fontánu, která měla 204 proudů. Každý ten proud byl nasvícený, celkem to bylo 37 LED reflektorů. Během celé té akce 4 kilometry hadic prolétlo zhruba 430 tisíc litrů vody, poháněné celkem 35 stříkačkami. Ty družstva byly rozmístěné na pláži v délce 394 metrů a byla to nádherná taková sugestivní podívaná, když těch skoro 500 dětí stvořilo tu fontánu na motivy dětských písní, pohádek. Byla to krásná přeshraniční spolupráce. My jsme ji velmi rádi zapsali do České knihy rekordů.
1: Tak to je paráda. Já jsem jenom si při těch číslech představovala ty délky, velikosti, no a ty barvy. To musela být nádhera. Tak moc děkujeme, Pepíno, a těšíme se na příští kousek, který nám přineseš.
0: Co Čech, to rekordman na českém Blaníku.
1: Na českém Blaníku se už za chviličku těšte na skupinu Slza, bude to i Petr Janda, ale ještě předtím 2 roky prázdnin. Takový ideální program na léto od Ivety Bartošové.

0: Celibát, písnička, která vznikla kdysi na počátku kariéry kapely Slza. Ta je tu od roku 2013 a právě o dva roky později zazněla poprvé tahle písnička. A víte, jak vznikla samotná kapela Slza? Právě v roce 2013 kytarista Lukáš Budil hledal a hledal, nemohl najít vhodného zpěváka, až náhodou na YouTube narazil na zpěv Petra Lexy. Ten tehdy fungoval jenom jako takový youtuber Hogi, byl velice oblíbený, ale navíc ten jeho pěvecký talent byl nepřehlédnutelný, tak se pánové dali dohromady a vznikla Slza. Jak jednoduché. Před námi jsou další české písničky, které máte rádi, za chviličku kapela Tým, takže i trocha slovenštiny a dáme si je Marka Straceného nebo Lucku Bílou.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
2: Třikrát zelená smažák.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
8: Ty v Bauhausu nevedeme.
7: A Auschus našel byste?
8: To vás zklamu, bohužel.
7: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
8: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
9: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
10: Bauhaus, když se to má podařit.
11: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
12: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
13: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
14: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu Speny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty, tipy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. Speny kartou jen za 9,90.
15: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
16: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
17: Milovníci zahrad, zbystřete! V rodinném zahradnictví Kunratice právě probíhá velký podzimní výprodej rostlin se slevou až 50%. Využijte až do 15. října mimořádné slevy v zahradnictví Kunratice. Těšíme se na vás každý den. Zahradnictví Kunratice vám dává více.
18: Český Blaník.

0: Posloucháte Český Blaník, dáváme si tady i slovenské písničky a moc rádi. A teď pojďme společně nahlédnout do kalendáře. Dnes máme středu 7. října a kromě toho, že svátek slaví všechny Justýnky, tak všechno nejlepší, tak pojďme si také připomenout jedno dávné výročí. Roku 1982 na Broadwayi byl poprvé uveden úspěšný muzikál Cats. Ano, kočky, skladatele Andrewa Lloyda Webbra. Je jedním z nejúspěšnějších a celkově nejdéle hraných divadelních představení v historii světového muzikálu. A pojďme si taky říct, že na Broadway se hrál v kuse 18 let. Dohromady stihli skoro 7,5 tisíce repríz, což ve své době šlo o absolutní rekordy. I v Londýně byl muzikál vele úspěšný. Nepřetržitě se tam hrál 21 let, což čítá dohromady skoro 9 tisíc repríz. Je to neuvěřitelné, protože já si myslím, že tento muzikál je velice oblíbený napříč celým světem. A pojďme si také říct, že muzikál Kočky se hrál dohromady na 4 různých scénách i v České republice. Pokud byste stáli o to Kočky vidět, tak od září 2018 s přestávkami se hraje i v současnosti v Národním divadle Moravskoslezském, tedy v Ostravě. Takže pokud vyrazíte na Kočky, určitě si je užijte, protože ty písničky, které z nich známe všichni, zkrátka nestárnou. Před námi jsou další české písničky, které máte rádi a které si dáme tady u nás na Českém Blaníku. Dan Nekonečný a Šum svistu, Hanka Zagorová a nebo Jarek Nohavica.
1: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
2: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland. Jsem horská
5: gorila z Ugandy. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám. Jsem horská gorila z Ugandy. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
6: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
7: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V PRE hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
8: Slíbil jsem ženě jen malou úpravu zahrady. Teď se trávník, záhony i kačírkovou cestičku. Ale já znám nový e-shop Zemina.praha.cz. Zemina, substrát, kompost, kůra, kačírek, všechno online. Objednáno. Už jdu, miláčku. Zemina.praha.cz.
9: Jsme 2G Lipov, největší český výrobce kvalitních polštářů, přikrývek a bytových doplňků. Garantujeme kvalitu zdravého spánku, která vás nesklame. 2GLipov.cz.
10: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
11: Můžu mu dávat probiotika, i když mu je necelý rok a půl?
10: Jistě ano, například Probiom Kids od Tyso. Je to tekutý doplněk stravy s vybranými bakteriálními kulturami, určenými právě pro malé děti od narození do 6 let.
11: Je, tak děkuju moc.
5: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
6: Český Blaník.
12: To je Blaníček.

suchou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. Náprsní kapse nosí ventinol na potíže, jak to tak vidí.

když při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve, než mě přijme svatý,

partu, když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité.

když při mě stá. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zveš

0: Pamatujete si na seriál Dynastie Nováků? Tak pokud ano, určitě jste si vzpomněli na tuhle písničku od Jitky Zelenkové Mít svůj kout. No a co si tady budeme hrát mezi 10. a 11. třeba Krištof? Budou tu i Bobr a Motýl s Vyznáním.
1: Ty jsi má láska, ty jsi můj sen, tebe chci líbat,
0: chci a taky zahraje kapela Jelen.
1: Jediný, co chci, abys mě chtěla, jako chtěla mě přijít.
0: Za chvilku zprávy a ještě předtím pojďme na počasí.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak dnes pořád bude krásný den, 18 až 23 stupňů, to jsou velice příjemné teploty, navíc bude oblačná až polojasná obloha, na horách kolem 16 stupňů. K ochlazení by mělo dojít zítra, očekávejte, že tu a tam upotřebíte i deštník, tak si ho radši zítra vemte sebou. Čekejte 16 až 20 stupňů Celsia na západě země a také na severu. Na jižní Moravě bude zítra až 25, takže tam se ještě pořád ohřejete. Jak už jsem říkala, za chviličku zprávy a po nich další české písničky, které máte rádi.
3: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 600 myček, ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
4: Praho z Bystři. Hotovky otevřeli novou prodejnu. Poctivá hotová jídla bez konzervantů, ideální na cesty i na doma. Stavte se na Poděbradské 489/116 v rámci obchodního centra Hloubětín. Hotovky, rychlé a kvalitní, nově v Praze.
5: www.hotovky.cz.
6: Už víš, co máš s tím ramenem?
7: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
6: Takže musíš zase někam jinam.
7: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
6: To bych taky potřeboval.
7: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
8: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
9: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Hezké dopoledne přeje David Račák. Kandidáti na senátory i zastupitele mají dnes do 14 hodin poslední šanci oznámit odstoupení z volebního klání. Ve stejné zákonné lhůtě by mohli být i odvoláni. Lhůta má umožnit volebním úřadům následně písemně oznámit odstoupení nebo odvolání ve volebních místnostech, aby hlasy nepropadly. Knihovny lákají návštěvníky na podzimní program. Například v Jihlavě během října připravují hned několik zajímavých akcí. Na co se návštěvníci můžou těšit, říká mluvčí radnice Radovan Daněk.
11: Na své si přijdou zájemci o cestování, literaturu, současná společenská témata, ale i tvoření. Program doplní několik akcí pro děti i výstava fotografií.
10: Mezi akce pro nejmenší patří čtení, hernička nebo také tvoření. Američanka Krista Pájková, která minulý týden po nezdařené popravě smrtící injekcí ve státě Tennessee skončila v nemocnici, je při vědomí a komunikuje, řekli to její právníci. Pájkovou odsoudili k trestu smrti před 30 lety za vraždu spolužačky spáchanou v 18 letech. No a hokejisté Plzně zvítězili i v pátém utkání Ligy mistrů, poté co zdolali Skellefteå 4-2. V souboji dosud 100% týmů prohrávali 0-2, nakonec ale udrželi první příčku v tabulce soutěže. Dařilo se i Liberci a dnes nastupují Pardubice, které vyzvou Bordeaux. To byly další zprávy, přeju všem hezký den.
9: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: 10:05 k tomu, krásné dopoledne vám přeje Veronika Rážová a posílám vám stanici Svět Lucky Vondráčkové a Radima Fendera. Stanici.

Čtvrtletí je skoro tady, ne pitku, ne, tak to byl Pepa Melén na Českém Blaníku krátce před 10:45. A my se teď vrhneme od hudby na dopravu, konkrétně na jednu zásadní dopravní tepnu, na takzvanou plzeňskou dálnici D5. Tam totiž nekontrolují jen dálniční známky, ale taky třeba přepravu nebezpečných látek. Víc nám k tomu poví odborný poradce.

0: Petr Spálený, Trápím se, trápím. Pokud byste si chtěli Petra Spáleného poslechnout naživo s Václavem Neckářem, už 26. října vystoupí v pražském divadle Hibernia, tedy dvě legendy na jednom pódiu. Tak si to moc užijte. A užívejte i další české písničky tady u nás na Českém Blaníku. Jelen, Bobr a motýl, anebo Ivan Hlas. Tak to je budoucnost následujících minut.
1: Jsem máma, už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březtu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Hledáte práci, kde víte, proč ji děláte? Kardiologie na Bulovce, součást největšího komplexního kardiovaskulárního centra nemocnice Agel Třinec Podlesí, přijme všeobecné a praktické sestry, ošetřovatele a sanitáře. Čeká vás skvělý tým, přátelské prostředí a práce přímo v Praze. Nabízíme zajímavý nástupní bonus a benefity, které oceníte každý den. Ozvěte se kariera@npo.agel.cz. Těšíme se na vás.
5: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
6: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
5: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
6: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
5: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
6: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
5: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
7: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
8: No, říkala, že nic nechce.
7: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
8: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
9: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
8: Romantickou večeři.
9: Pobyt pro dva.
8: House running.
9: Jízdu v supersportu.
8: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
9: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
8: Nejlepší zážitky hledejte na
10: Firma na zážitky.
8: CZ.
11: Tati, a promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
12: Promění.
11: A v novou sukínku?
12: Promění.
11: A v paraplíčko?
12: Promění.
11: I na obal pro pastelky?
12: I v obal.
11: A v baťůžek?
12: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
13: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
11: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí a...
12: Běž už.
13: Více na cestaodpadu.cz.
14: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
15: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Rádio Český Blaník.

0: Petra Černocká na Českém Blaníku, minutu před 10:45. Vy, kteří nás posloucháte pravidelně, už dobře víte, nebo alespoň tušíte, že teď vás budu vyzývat, abyste vzali do ruky telefon a na číslo 720 836307 mi napsali, jakou písničkou vám udělám radost. Písnička na přání tu bude za půl hodiny a vy máte do té doby, dá se říct, až do té doby čas na to rozmyslet si, kterou si necháte zahrát, komu ji pošlete, proč mu ji pošlete, to všechno mi tam můžete napsat, anebo pokud se vám nechce vůbec psát a máte WhatsApp, tak nám pošlete hlasovku na stejné číslo 720 836307. Můžete třeba nechat zahrát písničku nějaké Justýnce, protože všechny Justýny právě dnes slaví svátek. Tak všechno nejlepší.
1: Šéfe, došel matroš!
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorka. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
4: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
5: Kráva, kráva.
6: Kapr, kapr, husa, husa.
7: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
8: Krůta, krůta, tchos.
7: Nech toho a pojď.
8: Tchos.
9: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
10: No jasně, z MND to jde.
9: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
11: Ne. Ne.
12: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
13: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
15: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
16: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
18: Český

0: Anaka, chvíli nad vodou na Českém Blaníku. 11. hodina je tu zcela přesně a po ní si dáme třeba pohodu od kabátů. Taky Václav Neckář zaspívá.
1: Mám trochu trému už teď, je ráno, ano, mám trochu trému už teď.
0: A Maruška Rotrová požádá, řekni, kde ty kytky jsou.
2: Řekni, kde ty dívky jsou. Co se asi mohlo stát?
0: Ještě předtím, než si dáme zprávy, pojďme na počasí.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Očekávejte, že dnes bude většinou oblačno, ale teploty příjemné až 23 stupňů Celsia. V noci se nám ochladí na 10 až 5 stupňů a zítra už se to začne docela měnit. Očekávejte, že hlavně v západní polovině Čech bude déšť nebo přehánky, sice ojediněle, ale může se vyskytnout. Během dne čekejte 16 až 20 stupňů na západě a severu země, jinak 19 až 23. A pozor, na jižní Moravě tam se ohřejete až 25 stupňů Celsia.
4: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
5: Nejkrásnější podzim u moře je v Peci pod Sněžkou. Toho krkonošského z mraků. Ráno lanovkou na Sněžku, přes den toulky barevnou velkou úpou a večer u teplých kamen na Horské boudě. Zažijte Krkonoše bez davů a přijeďte do Pece pod Sněžkou.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Zprávy na Českém dlani.
3: Hezké dopoledne přeje David Račák. První dáma Eva Pavlová zkritizovala, že stát neumožnil lidem volit ze zahraničí nebo jinde v Česku. Uvedla to v úterý na svém instagramovém účtu. Prezident Petr Pavel čelí kritice, že se nadcházejících obecních voleb nezúčastní kvůli soukromé zahraniční cestě. Ve Vyškově se připravuje nový kurz zaměřený na bojovou medicínu. Vojenská akademie proto rozšiřuje tým a hledá další instruktory, kteří se do výcviku zapojí. Co je cílem celé akce, přiblíží mluvčí akademie Martin Kresta.
4: Chceme výcvik posunout zase na vyšší úroveň a reagovat na zkušenosti z moderních konfliktů. Například třeba na hrozby bezpilotních prostředků nebo specifika evakuace raněných přímo z ohroženého prostoru.
3: Cílem je také připravit vojáky na poskytování první pomoci a ošetření zraněných i v těch nejnáročnějších podmínkách. Královská švédská akademie věd dnes krátce předpolednem oznámí jméno držitele letošní Nobelovy ceny za chemii. Ceremoniál ve Stockholmu naváže na předchozí dva dny, kdy se svět dozvěděl jména letošních laureátů cen za fyziologii a lékařství a za fyziku. No a seriál Mistrovství světa vozů Formule 1 by se mohl v roce 2030 vrátit do Afriky. Podle serveru Racing News 365 vypadá jako pravděpodobný hostitel Rwanda a v úterní zprávě zdroj tvrdí, že dohoda už byla uzavřena. To byly další zprávy, přeju všem hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
6: Krásné dopoledne vám přeje Veronika Rážová, 11 hodin a 4 minuty ukazují hodiny u nás ve studiu. Já myslím, že i u vás, no a doufám, že i u vás hrají české písničky, které máte rádi. Za chviličku Kabáti, Víťa Vávra s Věrou Špinarovou, ale ještě předtím Šrouby do hlavy kapely Lucie.

0: Český Baník vám přináší
1: písničku na přání.
2: Minutu po čtvrt na 12 máme písničku dle vašeho gusta, tedy písničku na přání, o kterou si tentokrát napsal Petr. Ahoj do rádia, prosím, zahrajte písničku pro moji milovanou Helenku k dnešním narozeninám. Bude to Hanka Zagorová, Rande u zdinářků. Děkujeme, moc rádi vás posloucháme v práci i doma. Tak my také děkujeme a posíláme Haničku Zagorovou a všechno nejlepší.
1: Písnička na přání.
0: Na

0: Fešáci, hej, chlapče s tamburínou na českém Blaníku. 11 hodin 26 minut k tomu. Za chvilku další české písničky, ale ještě předtím bych vás ráda navedla na naše sociální sítě. Pokud jste tam ještě nebyli, mrkněte se na Instagram, na Facebook nebo klidně na obě platformy a můžete nás dát rovnou odebírat, protože to vám potom zajistí fakt, že vám nic neunikne. Žádné informace o českých písničkách, žádné perličky ze života zpěváků, žádné rodinné vztahy mezi zpěváky a zpěvačkami. Zkrátka dobře. Blaník, český Blaník vás baví, poučuje a také dodává vám každý den pravidelný obsah jak na Instagramu, tak na Facebooku. Najdete nás tam tak, jak nás znáte, tedy český Blaník.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
3: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
4: Ty v Bauhausu nevedeme.
3: A Auschwitz našel byste?
4: To vás zklamu, bohužel.
3: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
4: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
5: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
8: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
9: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
10: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
11: www.projektantbudoucnosti.cz.
12: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
13: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
12: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
14: Já jsem nevinnej.
15: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
16: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
17: Bacha, Benka.
16: Z vězeňského prostředí.
18: Tady je všechno všech. Tady je kolko, jasný more.
16: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
19: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosap Benešov. Jedeme s vámi každý den.
20: Český Blaník.
21: Český Blaník.

0: Gladiátor Pavel Hamel a taky Petr Reichert na Českém Blaníku a pesnička o medulienke. 11:45, to je aktuální čas. No a pokud máte rádi dýně a pokud byste rádi někam vyrazili za dýněmi, tak já jsem se koukala, že napříč republikou je velká spousta různých dýňových akcí, dýňových slavností. Tak například pokud jste v Praze nebo pokud chcete do Prahy vyrazit, můžete si udělat výlet do botanické zahrady, kde vás zavedou do světa dýní. Skutečně tam nádherná výstava dýní a můžete se těšit kromě jiného, kromě toho, že můžete obdivovat tyto dýně i na výstavu konkrétních aranžmá od různých umělců. Zkrátka dobře, nenechte si to ujít. Můžete se také zapojit do výstavy pro všechny smysly, smechu a kapradí, což je taky úžasná věc, protože si myslím, že podporovat všechny smysly vůbec, ale vůbec není špatné. No a vemte sebou děti a určitě doraste tento víkend 10. a 11.10., protože na děti tam čekají dýňohrádky. Je to tak. Pokud byste chtěli dlabat dýně, tak to si musíte ještě 14 dní počkat, protože potom bude speciální víkendový program, který bude právě dlabání dýní. No a pojďme se ještě podívat mimo Prahu. Koukala jsem se, že kromě toho, že v Praze jsou dýňové slavnosti, můžete vyrazit na dlabání dýní i na spoustu jiných míst, ale koukám, že opravdu třeba Zahradnictví Chládek nabízí jednu takovou pěknou akci, ale těch dalších dýňových akcí je tolik, že radši vám doporučím, mrkněte se na internet a vyberte si tu pravou, tu, kterou vám bude, ta, která vám bude nejvíc vyhovovat. Před námi jsou další české písničky, které máte rádi a které doufám splní očekávání vás všech. Za chviličku kapela Krištof a nebo taky Daniel Hůlka. Ráj.
1: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
2: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
1: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
2: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
3: Mat. Ten obchod mám rád. Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
4: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: firmanazážitky.cz.
10: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
11: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá kovoagrex.cz. Kovoagrex.cz.
12: Vydejte se do pradávného světa. Výstava dýní v Botanické zahradě Praha vás od 9. října do 1. listopadu zavede mezi dinosaury, mamuty, obří hmyz i lovce mamutů. Čekají vás originální dýňová aranžmá, tvoření, dlabání dýní a Halloween s lampionovým průvodem. Podzim v Troji patří dýním. Botanická.cz.
13: Haló, haló, přijďte s námi zažít dušičkové dýňobraní 10. října od 8 do 16 hodin. Čeká vás workshop dlabání dýní a podzimních dekorací. Dušičkové vazby květin, ochutnáte dýňové dobroty a nakoupíte sezónní rostliny do vaší zahrady. Pro děti máme připravené tvořivé dílničky. Vidíme se v Jevanském zahradnictví 10. října, ulice Vlánek 214.
7: lesy.czu.cz.
8: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
9: Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: Plakalo baby, jo, plakalo vám v kočáru solidním. Plakalo baby a já se ptám, kdo pak ho uklidní. Nechtělo baby mě ani vás, pa nechtělo ani pík. Nechtělo baby,

0: Spálený plakalo baby na českém Blaníku v pravé poledne, tak dobrou chuť, pokud se chystáte obědvat nebo pokud obědváte a těšte se na další nálož českých písniček, třeba jednu od Standy Hloška a Petra Kotvalda. Budou tu i Shalom, Bonsoir, Mademoiselle Paris. A nebo Michal Hrůza, Bílá velryba. My také uháníme do další hodiny plné českých písniček, které máte rádi.
1: Počasí na českém Blaníku.
0: Dnes do 23 stupňů, takže krásný den nás čeká, pěkné odpoledne, hřejivé, řekla bych, ale v noci se nám ochladí 10 až 5 stupňů, to jsou noční maxima. Zítra očekávejte většinou oblačnou až zataženou oblohu na západní polovině Čech s deštěm nebo přehánkami, které budou jenom občasné. Očekávejte, že 16 až 20 stupňů naměříme právě na západě a také na severu, jinak 19 až 23 a na jižní Moravě. Tam budete mít pěkně teplo, až 25 stupňů Celsia. Už za okamžik zprávy a po nich další české písničky, které máte rádi.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
2: Navádění letadel?
3: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
2: Technik ve věži?
3: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
2: Elektrikář?
3: Jo, přesně tak.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
4: Komín musí mít pořádný tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
5: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
6: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
7: Hezké poledne přeje David Račák. V Česku za posledních 6 let přibylo lidí, kteří považují Senát za pojistku demokracie. V září to tak vidělo 42% lidí, v roce 2020 to bylo 35%. Zároveň ubylo lidí, kteří horní parlamentní komoru za pojistku demokracie nepovažují. Těch je ale téměř s polovičním podílem stále víc. Na českých školách začnou znovu měřit, jak jsou na tom děti s fyzickou kondicí. Celostátní měření se během listopadu uskuteční na vybraných základních a středních školách. Co přesně budou děti dělat, řekne za ministerstvo školství Ondřej Macura.
8: Žáci budou skákat do dálky z místa, dělat sedy lehy, běhat 4x10 metrů a absolvují také vytrvalostní člunkový běh. Středoškoláci místo běhu absolvují shyby nebo výdrž ve shybu. Výsledky dostanou školy jako zpětnou vazbu a stát je využije při plánování podpory pohybu dětí.
7: Měření naváže na poslední celostátní testování z roku 2022. Poslanci Evropského parlamentu dnes povedou rozpravu o příštím dlouhodobém rozpočtu EU na roky 28 až 34. Vyjednávání o sedmiletém rozpočtu se konají v době, kdy Německo, Nizozemsko a Dánsko podporují jeho snížení, zatímco 17 členských zemí EU, včetně Česka, varovalo před škrty v zemědělství a regionálních dotacích. No a hvězdný fotbalista Cristiano Ronaldo uvedl, že minulý týden opustil portugalský národní tým kvůli tomu, že trenér Jorge Jesus dvakrát porušil svůj slib. V úterním prohlášení jeden z nejlepších hráčů historie řekl, že za svůj odjezd od mužstva počítá s trestem a v nároďáku je připravený pokračovat. To byly další zprávy, přeju všem hezký den.
1: Rádio Český Blaník. České písničky, které máte rádi.
0: A hodinu otevíráme spolu s kapelou Činasky. Tady je jejich Hlavolam. Tak krásné odpoledne s Českým Blaníkem.

0: Milandik a narozeniny na Českém Blaníku krátce před čtvrt na jedno. Pokud máte rádi Marka Ztraceného a zároveň se cítíte báječně v přírodě, tak právě pro vás Marek Ztracený přichystal něco speciálního, něco úžasného, u čeho byste určitě neměli chybět. Já už nebudu dál mlžit, co to bude a proč to všechno naplánoval, to nám prozradí samotný Marek.
1: Potí letenský pláni a stadionu Eden vyměním desítky tisíc lidí a obrovskou show a velký pódia za louku na Šumavě. Říkal jsem si, jaký krok udělám dál a nechtěl jsem, aby se fanoušci se mnou nudili a měli stereotyp. Tak jsem si říkal, že připravím něco speciálního. A protože jsem se narodil v Železné Rudě na Šumavě, vyrazil jsem tam odsaď do velkého světa, plnit si sny a stále tam žiju, tak jsem si říkal, že to udělám prostě s příběhem na šumavské louce, že místo velkých blikacích světel tam bude slunce, který bude zapadat nad horama a má to být velký zážitek a doufám, že to fanoušky potěší, protože se budeme hodně blízko a bude to jenom pro tisíc lidí. Těch koncertů je 7 a beru to jako další velký dobrodružství a výzvu.

0: vezmete tu Železnou Rudu, která je moc hezká, a Šumavu vlastně zaparkujete a jdete krásnou přírodou na koncert na louku, kde na vás nečekají tribuny a velký pódy, ale jenom prostě si tak jako tam posedáváte, bude to vonět létem a strašně se na to těším, protože je to bude takový bez omezení. Během písničky najednou budu moct třeba přestat a začít vyprávět příběh. No prostě bude to bomba.
1: Tak to je krása. Ještě zajímavý detail. Přesné místo koncertu fanoušci zjistí až pár dní předem. Buďte si ale jistí, že kromě hudebního zážitku si vychutnáte i nádhernou šumavskou přírodu. Teď už další české písničky tady u nás na Českém Blaníku. Třeba Šalom, Bonsoir, Mademoiselle, Paris.

0: Nádherný chór Karla Gotta, písnička z roku 1976, ovšem pozor, pozor, původně ji má na svědomí Neil Diamond, jmenovala se Beautiful Noise a vznikla zhruba o 10 let dříve, tedy krásná písnička, nádherný chór na Českém Blaníku a před námi další pěkné české kousky, Michal Hrůza, Michal Tučný a nebo Bára Basiková.
1: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
2: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
3: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
4: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
5: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
6: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
7: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
8: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
9: No, říkala, že nic nechce.
8: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
9: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
10: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
9: Romantickou večeři.
10: Pobyt pro dva.
9: House running.
10: Jízdu v supersportu.
9: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
10: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
9: Nejlepší zážitky hledejte na
11: firmanazážitky.cz.
12: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
13: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
12: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
14: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
15: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
16: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
17: S mým hlasem mi pomohla AI. Paničci, máte doma nemocného mazlíčka a na pořádnou léčbu penízky nestačí? Tak poslouchejte, Penny vám podává pomocnou tlapku. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a Penny vybraným mazlíčkům uhradí potřebnou veterinární péči. A zase bude hezky na tom světě. Tak pamatujte, tlapkyhezkyčesky.cz.
18: Český Blaník.
19: To je Blaníček.

0: Já jsem zavřela oči a myslela jsem si, že se budu červenat, ale nečervenám se, protože tady je stará dobrá firma Michal Krusberský, ahoj.
1: Ahoj, no červená se maximálně tady náš mikrofon, který je zapnutý.
0: Je to pravda, ano, ano, svítí, takže předpokládáme, že nám nikdo nevstoupí do našeho rozhovoru, který určitě se bude točit kolem toho, co máš pro nás nachystáno na odpoledne.
1: No, já doufám, že toho bude hodně, hlavně české písničky, které máte rádi. A co tam ještě vidíš, hele?
0: Tak já koukám do té křišťálové koule a vidím, že přijde Pepíno Vaněk, přinese vám rekord. Také se budete věnovat hvězdám pod hvězdami. No a stejně tak můžete se těšit i na písničku na přání. A pokud už máte třeba nápad, jakou byste si chtěli nechat zahrát, tak taková podpultová informace. Pokud znáte číslo sem k nám na SMS bráno, už si teď o ní můžete napsat.
1: Ano.
0: No a pojďme si ještě říct, co stihneme do 13. Tak dáme si
1: Helenku Vondráčkovou, bude dlouhá noc, ano, když někdo bude mít možná dlouhý den ještě dneska.
0: Třeba ty.
1: Ano, a taky budou hned vědi, máme jen sebe. Co říkáš na to?
0: Já si myslím, že to je krásný výběr. Pestrá hudební nadílka tady u nás na Českém Blaníku.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
5: Jsme 2G Lipov, největší český výrobce kvalitních polštářů, přikrývek a bytových doplňků. Garantujeme kvalitu zdravého spánku, která vás nesklame. 2G Lipov.cz.
6: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
7: Pozor, pozor! AA Auto s nejvýhodnějším financováním už pětkrát v Praze.
8: Využijte financování bez akontace s úrokem už od 2,9% a vyberte si z více než 4000 aut i hned k odběru.
7: AA Auto. Financování výhodněji než nejdřív.
8: Navštivte nás na pražských pobočkách a odvezte si auto na splátky. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: To bylo chytrý koupit telku v Datártu.
10: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
9: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
11: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Mráz je tu raz, dva a na letňákách to nepůjde. Řešení? Autostar. Jediný servis pro všechny značky aut. Nyní tam i výhodně přezuješ. Autostar nabízí balíček Start, výměnu všech kol a uskladnění na rok za 1590 korun. Kompletní přezutí již od 990 korun a ještě zdarma zkontrolují tlak, dezen i brzdy. Autostar Praha Dolní Počernice. Objednej se na www.autostar.cz. Ten nejlepší servis v Praze je Autostar v Dolních Počernicích.
13: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
14: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
15: To jsou tři české písničky na jedno společné téma.
16: Od pondělí do pátku vždy po 15. hodině.
15: Tři ve tři
16: na Českém Blaníku.
15: Rádio Český Blaník.
17: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Ještě chvíli unavíme čas, máme jen sebe.

0: Ano, nebudeme marnit čas a pojďme si rovnou představit další písničky, které pro vás chystám po 13. hodině. Bude třeba kapela Miraj. Když nemůžeš, tak ti dej víc. Malovat budeme s Divokým Bilem. To je to tvoje malování. A čekají nás také šňůry od kapely Kryštof. A bude jich rozhodně víc, za chvíli budeme pokračovat.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
3: Chceš řídit nejmodernější Mercedes, mít nadstandardní mzdu, dobré pracovní podmínky, možnost ubytování a jistotu ve stabilní firmě? Můžeme ti pomoci i v získání řidičáku na kamion či autobus. Kontaktuj nás a zjisti víc o náborových příspěvcích www.ikomtransport.cz.
4: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
5: Za volantem.
6: S českým Glaníkem.
7: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Nehoda vás přibrzdí na 15 minut na příjezdu do Prahy od Brna na D1 na exitu 12 Modletice. Bouralo se také na Pražském okruhu směrem na D7, kde se na 6. kilometru srazily dva kamiony. Popojíždět budete 20 minut od Jesenice. 15 minut necháte na příjezdu do Brna po dálnici D2 kvůli nehodě dvou osobních aut na 3. kilometru, která blokují levý pruh, a popojíždět budete také po dálnici D55 mezi 35. a 29. kilometrem od Uherského Hradiště na Otrokovice, kde levý pruh obsadili silničáři. Šťastnou cestu.
6: Počasí na českém Blaníku.
0: A co zítřejší počasí? Bude oblačno až zataženo. Zpočátku čekáme místy i polojasno se sluníčkem, ale v západní polovině Čech ojediněle také s deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a teploty 16 až 20 stupňů a taky na jižní Moravě až 25, jinak na horách kolem 15. Tolik počasí na zítřek a teď David Račák se zprávami.
8: Zprávy na českém Blaníku.
9: Hezké odpoledne přeje David Račák. Hlukové limity v Česku zůstávají beze změn. Ústavní soud dnes zamítl návrh skupiny 14 senátorů na zrušení vládního nařízení o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Senátoři poukazovali na to, že limity hlukové zátěže se postupně zvyšují, zatímco míra ochrany klesá. Pražané budou mít i letos možnost zdarma probrat své právní problémy, a to se studenty právnické fakulty Univerzity Karlovy. Ti pomohou například s otázkami kolem práce, nájmu, dědictví nebo exekucí. Více dodá mluvčí Prahy Vít Hofman.
10: Poradna poskytuje především informace o možnostech řešení konkrétní situace. Nevypracovává písemná podání ani smlouvy a nenahrazuje služby advokátů či notářů. Zájemcům proto v případě potřeby odborného právního zastoupení doporučujeme využít služeb kvalifikovaného právního profesionála.
9: Poradna funguje ve Škodově paláci každé pondělí a středu od 2 do 4 odpoledne. Návštěvu si je potřeba předem objednat. Bazilika svatého Petra a Pavla na Vyšehradě má novou břidlicovou střechu. Práce původně měly trvat 5 let, ale podařilo se je zkrátit o více než polovinu. Na Vyšehradě se dnes uskuteční děkovný program pro všechny, kdo se na rekonstrukci podíleli. No a čeští fotbalisté do 21 let zakončili kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy porážkou 0-2 v Portugalsku. Portugalci vyhráli skupinu B s náskokem 7 bodů. Levíčata měla už před zápasem jistotu druhého místa a účasti v baráži. To byly další zprávy. Přeju všem hezký den.
8: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré středeční odpoledne vám už teď přeje Michal Krosberský. Za chvíli se podíváme na návštěvnost našich domácích památek, ale teď budeme hrát Richu Millera. Štěstí je krásná věc.
11: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit
12: za žádný peníze.

Takovej východ slunce je celkem v pořádku.

0: traje. Sí.
1: Radio Český Blaník.

0: Když nemůžeš, tak přidej, zpívala kapela Miraj a já si to vždycky říkám, když náhodou zabloudím do posilovny a možná, že to máte podobně. Teď ale zabloudíme na ty naše avizované památky. Hradům, zámkům a klášterům navštěvnost naštěstí neklesá, to je dobrá zpráva. Aspoň to ukazují data za první tři čtvrtletí letošního roku. Stejně jako loni se na státní památky vydali asi 3 miliony 800 tisíc lidí. Děkujeme za to. No a jak je na tom Národní památkový ústav se svými pracovníky, tak to nám teď prozradí jeho generální ředitelka Nadežda Goričková.
1: Rozhodně jsme v podstavu. Co se týče památkových objektů, tak tam jsme prostě na hranici možného zajišťovat kvalitní péči pro naše návštěvníky, což je naším cílem. Rozhodně nepočítáme ani s tím, že by nám byl ten personál navýšen. Prostě veřejné výdaje jsou v situaci, v jaké jsou, a já budu velmi ráda, když se nedotkne Národního památkového ústavu žádné snižování, protože opravdu té práce

0: Divokej byl a malování na Českém Blaníku. Mimochodem, pokud byste chtěli s nimi slyšet celý rozhovor, který jsme natočili v pondělí, když tady byli vedle ve studiu, tak koukněte na naše webové stránky nebo na YouTube. No a za chvíli to si dáme jedno houbařské téma a taky zahrajeme třeba kapelu Kryštof, Pavla Bobka a nebo tady bude Jiří Strach s Bárou Seidlovou.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Je, to Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
6: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
7: Praho zbystři. Hotovky otevřeli novou prodejnu. Poctivá hotová jídla bez konzervantů, ideální na cesty i na doma. Stavte se na Poděbradské 489/116 v rámci obchodního centra Hloubětín. Hotovky, rychlé a kvalitní, nově v Praze.
8: www.hotovky.cz.
9: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
10: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Veletrh pro chovatele, zemědělce, zahrádkáře a milovníky dobrého jídla. Podzimní zemědělec, náš chov a národní holštýnský šampionát od 8. do 11. října. Výstaviště Lysá nad Labem.
11: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
12: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Jsem horská gorila z Ugandy.
14: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
13: Jsem horská gorila z Ugandy.
14: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
15: Knihovna Maitreya.
16: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
15: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
17: Nyní i jako audiokniha.
18: Český Blaník.
19: Český Blaník.

0: Vašo Patejdl a taky Olga Záblacká a jedna mopedová písnička dozněla teď ve 13 hodin a 42 minut. No a jak jsem slíbil, je tady houbařské téma. Přátelé, napadlo by vás vzít si košík a vyrazit na houby na hřbitov? Asi ne, viďte, ale třeba v Kopřivnici to tak provozují, jak říká mykolog Jaromír Durček, tak houby na hřbitovech nejsou ničím výjimečné, protože některé hřbitovy jsou jako parky, že jo, kde je spousta starých stromů, pod kterými se houbám daří výborně. No ale některé houby se přidají najít i mezi náhrobky. Otázkou je, jestli by vám takové hříbky potom jako chutnaly, když si představíte, kde jste je našli. No, já to rozhodně zkoušet nebudu, já vám raději pošlu další hezké české písničky, které máte rádi. Kabát a Šaman za chvíli a taky bude Dalibor Janda a písnička Vejdi.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Šéfe, došel matroš.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavma. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Kráva, kráva, kapr, kapr.
5: Kapr, kapr, husa, husa.
6: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
7: Kruta, kruta, tchos!
6: Nech toho a pojď.
7: Tchos.
8: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: nahlédnout, máme tu případ.
1: Ségra, co se stalo?
0: Po celé chodbě jsou šlápoty.
2: Tak kdo si neočistil boty?
1: Já si je neočistil.
3: No, já taky ne.
0: Já vlastně taky ne.
2: A proč?
0: Protože nemáme pořádnou rohožku.
3: Jo, to by mohlo být ono.
0: Takže případ vyřešen.
4: Malá věc, velký rozdíl. Vyberte si tu svou na www.gapa.cz. Před dveře i dovnitř. A potom už jen...
5: Otři nožku o rohošku.
4: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
6: Pila Smrčiny hlásí. Zima klepe na dveře. Teď je ten správný čas připravit si zásoby palivového dřeva. Na Pile Smrčiny České zemědělské univerzity nabízíme široký výběr štípaného palivového dřeva v různých dřevinách i délkách polen. Připravte se na topnou sezónu včas a přijeďte si vybrat. Pila Smrčiny. Topte bez dřiny. PilaSmrčiny.cz.
7: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
8: Tak nečekejte. Jezděte.
9: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
10: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
9: Více na kopecký.cz.

0: Tak tohle byla Alena Přibylová a Milenci ve 13.59 a po 14. hodině třeba holky Mám ráda. Taky si dáme optimistickou Olgu Lovnovou. A do našich uší zamíří i Petra Janů. A budeme si dál hrát české písničky, které máte rádi, ale nejdřív počasí, doprava a také další zprávy.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na citroen.cz.
4: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
5: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
6: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
7: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
8: Za volantem
9: s českým Blaníkem.
10: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Kvůli silnému provozu necháte půl hodiny na výjezdu z Prahy po D1 ve směru do Brna. Kolona je od 15. kilometru Velké Popovice až na 21. Mirošovice. Provoz vázne také na Pražském okruhu směrem k D1. Popojíždět budete od 21. kilometru po 18.15 minut. To ovlivňuje příjezd do metropole po D5, kde se budete sunout od 7. kilometru. Pozor dejte také na D8 na 92. kilometru z Prahy na Drážďany, kde pravý pruh obsadili silničáři, práce tu potrvají do 5 odpoledne. Přejeme vám šťastnou cestu a v případných kolonách pevné nervy.
9: Počasí na českém Blaníku.
0: Dnes ještě na mnoha místech svítí sluníčko, zítra už má být oblačno až zataženo. Zpočátku čekáme místy i polojasno a v západní polovině Čech ojediněle s deštěm nebo s přeháňkami. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území. A co teploty? Na západě a severu zítra 16 až 20, jinak očekáváme 19 až 23 a na jižní Moravě dokonce až 25 stupňů. Na horách tam se rtuť teploměru zastaví na 15 stupních. No a teď David Račák, který ví, co se kde děje.
8: Zprávy na českém Blaníku.
11: Hezké odpoledne přeje David Račák. Ministr vnitra Lubomír Metnar odmítl na síti X kritiku první dámy Evy Pavlové ke komunálním volbám. Volební systém celé země se podle něj nebude měnit jen proto, že si prezident Petr Pavel naplánoval na termín voleb dovolenou. Jestli chce hrát otevřít debatu o internetových volbách, má to podle Metnara říct otevřeně. Komunální volby jsou za dveřmi, je proto dobré si připomenout, jak správně křížkovat, aby váš hlas platil. Vybírat můžete hned třemi způsoby a ty teď detailně přiblíží mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
12: Buď volič označí jedním velkým křížkem celou kandidátní listinu a tím dá všechny své hlasy této straně. Druhou možností je udělit malé křížky jednotlivým kandidátům napříč různými stranami. A třetí možností je obě varianty zkombinovat. To znamená označit jednu stranu velkým křížkem a zároveň dát malé křížky vybraným kandidátům z ostatních stran.
11: U senátních voleb je to jednodušší. Vyberete jednoho kandidáta a jeho lístek vložíte do úřední obálky. Rostoucí úroky u hypoték, jejichž průměrná nabídková sazba se šplhá už k 6%, rozhořčili ministryni financí Alenu Schillerovou. Banky podle ní přepínají strunu. Ministryně jim pohrozila, že by neměly být překvapené ohledně následků. Konkrétní však nebyla. No a český hokejový útočník Tomáš Hertl se v duelu proti Seattlu blízkl 4 body za 2 góly a 2 asistence. Pomohl tak Vegas k výhře 6-2. Na startu sezóny NHL je nejproduktivnějším Čechem. To byly další zprávy. Přeju všem hezký den.
8: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
0: 4 minutky po 14. vás všechny zdraví Michal Krusberský. Za chvíli nabídnu pozvánku na jeden výjimečný koncert a taky si dáme domácí rekord. Ale teď holky.

Plavci na Českém Blaníku a písnička Já si zajdu, dáme si taky zajdeme na jeden trošku zajímavý koncert, i když on to vlastně není úplně koncert. Přátelé, už se totiž prodávají lístky na další Hvězdy pod hvězdami. Po Tomáši Klusovi, Luce Bílé, Michalu Malátnem či Olze Lounové a Čechomoru zaspívá v nejmodernějším planetáriu na světě, tedy v tom pražském Vestromovce, také Petr Kolář. A jak už jsem říkal, nebude to jenom koncert, je to napůl taková talk show, takže trochu vzdělávací program, proložený Petrovými písničkami a povídáním, a hlavně nám to unikátní planetárium ukáže, co všechno vlastně umí. A toho je docela dost, řekl bych. Lístky seženete na webu planetum.cz, je o to vždycky obrovský zájem, tak to rozhodně nenechte na poslední chvíli. No a pokud se tam sejdeme, tak nám třeba Petr Kolář zaspívá i tuhletu. A třeba bude i Navzdory hříchu. A nebo V nebi snad ti prominou. Takže se na vás těšíme a těšte se také na 5. listopadu, kdy naopak v pražském O2 Univerzum vystoupí Olga Lounová. Tady je.

0: Tak to byly Činasky, na jejich Klára, ovšem v kalendáři dneska Justýna a já znám třeba naši bývalou miss Justýnu Zedníkovou, taky zdravím takhle na dálku i vás ostatní dámy, co dneska máte svátek a rozhodně za chvíli pošlu Čechomor, Petru Janu a nebo taky písničku Jany Kratochvílové, která se jmenuje Song, tak ať se líbí a buďte dál s Českým Blaníkem.
1: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
4: Check-in?
5: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
4: Recepční.
5: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
4: Bezpečnostní kontrola.
5: Přesně.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
6: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
7: www.projektantbudoucnosti.cz.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
10: Já jsem nevinný.
11: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
12: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
13: Bacha, Benka.
12: Z vězeňského prostředí.
14: Tady všechno všech. Tady kolko zastý more.
12: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
15: Rádio České.

0: písničky, na kterých jsme vyrostli.
1: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
0: Český Blaník.

0: Malý výlet do Mexika, tohle byly tři sestry na českém Blaníku.
1: Co Čech, to rekord.
0: Ano, je to tak, pojďme odhalit dalšího domácího Čecha, dalo by se říct, který se postaral ten další rekord. A kdo to je, to ví Pepino Vaněk.
2: V Muzeu rekordů máme vždycky radost, když se nějaký ten nový výkon povede dětem, anebo když se povede hasičům. A dvojnásobnou radost jsme měli z největší hasičské fontány vytvořené dětmi. V Rádku nad Nisou se sešlo 473 českých a německých dětí ve věku od 3 do 17 let. Byly rozdělené do 34 družstev a vytvořili fontánu, která měla 204 proudů. Každý ten proud byl nasvícený, celkem to bylo 37 LED reflektorů. Během celé té akce 4 kilometry hadic prolétlo zhruba 430 tisíc litrů vody, poháněné celkem 35 stříkačkami. Ty družstva byly rozmístěné na pláži v délce 394 metrů a byla to nádherná taková sugestivní podívaná, když těch skoro 500 dětí stvořilo tu fontánu na motivy dětských písní z pohádek. A byla to krásná přeshraniční spolupráce. My jsme ji velmi rádi zapsali do České knihy rekordů.
1: Co Čech, to rekordman na českém Blaníku.
0: A za chvíli další české písničky, třeba jedna legendární Věrky Špinarové.
3: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
4: Nejkrásnější podzim u moře je v Peci pod Sněžkou. Toho krkonošského z mraků. Ráno lanovkou na Sněžku, přes den toulky barevnou velkou úpou a večer u teplých kamen na horské boudě. Zažijte Krkonoše bez davů a přijeďte do Pece pod Sněžkou.
5: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
6: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
7: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro mandle Natural 500 gramů v Bila klubu za 89,90 nebo Božkov půl litru za 98,90 pouze ve středu. Bila, to dobré začíná u nás.
1: Radio Český Blaník.
8: To jsou i činasky.

0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Rádio Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď a já si říkám, Bůh jen cuť, Bůh jen cuť. Zdali až jednou blízkne se a vítr liják přinese, vezmeš mě k tebe.

0: Petr Hapka, Lucka Bílá a jedno hudební pohlazení těsně před 15. hodinou. To byla písnička Dívám se, dívám. No a já taky koukám, jak ten čas letí. Za chvíli je tady 15. a po 15. hodině třeba olympik jako za mladá. Taky bude Lucka Vondráčková, Láska umí víc. A taky si pustíme Karla Gotta, Když muž se ženou snídá. A budou i další české písničky, které máte rádi, tak si na ně počkejte.
1: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
2: Na farmě Braňany je vše ve znamení dýní.
1: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
2: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
1: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
2: Dýňový ráj na farmě Braňany.
1: Farma Braňany, originál, který poznáte chutí.
3: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
4: Za volantem s českým blaníkem.
5: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Kvůli silnému provozu necháte půl hodiny na výjezdu z Prahy po D1 do Brna. Kolona je od 15. kilometru až na 21. Postojíte si také na D10 ve směru na Prahu, a to od Staré Boleslavy až po 8. kilometr. Důvodem jsou práce na silnici, necháte tam přes 40 minut. Nehoda vám sebere 20 minut na D1 před Klimkovickým tunelem ve směru na Ostravu. Na 344. kilometru havaroval kamion. A další nehoda je na D1 před Vyškovem u Pustiměři na 6. kilometru, kde bouralo auto do svodidel. Neprůjezdný je pravý pruh, kolona je na 15 minut. Šťastnou cestu.
4: Počasí na českém blaníku.
0: Jak to bude vypadat venku při čtvrtku? Bude oblačno až zataženo, zpočátku čekáme místy i polojasno se sluníčkem, ale v západní polovině Čech máme naopak čekat déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera se od západu ty srážky postupně vyskytnou na celém území. A teploty na západě a severu kolem 16 až 20 stupňů, jinak v průměru až 23, na Moravě dokonce až 25 stupňů Celsia. Jen na horách tam naměříme pouze 15 stupňů. Teď Eliška Votrubová, která ví, co se kde děje.
4: Zprávy na českém blaníku.
5: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální cena nafty, kterou denně určuje stát, zítra opět klesne. Litr bude stát nejvýše 47 korun a 23 haléřů. U benzínu se pak cena nezmění. Pumpy ho budou moci prodávat maximálně za 640 korun a 7 haléřů. Salmonelóza v Újezdu nad Lesy dál zaměstnává hygieniky. Počet evidovaných marodů už stoupl na 485. Nejde ale o nové případy. Číslo narostlo hlavně kvůli zpětnému dohledávání nakažených. Situaci přiblíží mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
6: Nemocniční péči v současnosti podle našich informací zůstává 5 pacientů. Epidemiologické šetření stále pokračuje. Jeho cílem je celou událost detailně zmapovat a nastavit opatření, která zabrání dalšímu šíření nebo opakování podobné situace.
5: Laboratorně potvrzených je zatím 272 případů. Celkem bylo kvůli nákaze hospitalizováno 103 lidí. Vědci objevili na jižní Moravě dva v Česku dosud neznámé druhy pavouků. Při monitoringu mokřadů nalezli na slanisku Krkmanec rybníčky u Rakvic skákavku. Na kosteliskách u Dubňan pak objevili vzácnou snovačku. O nálezech informovala brněnská Masarykova univerzita. Silničáři se pustili do oprav dálnice D5. Práce probíhají mezi 88. a 94. kilometrem od Líní u Plzně do Nýřan. Zavřená je levá polovina ve směru na Plzeň. Provoz je sveden na pravou půlku, kde se jezdí jedním pruhem na Plzeň a dvěma na Rozvadov. První polovina oprav potrvá do konce listopadu, druhá pak od jara do léta. Tolik zprávy, pěkný den.
4: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, 3:15, krásné středeční odpoledne všem přeje Michal Krusberský. Už jsme se pomaličku přehoupli do té druhé půlky pracovního týdne a pokud teď už míříte z práce domů, tak dobře dojeďte. My naopak za chvíli zamíříme do chráněné krajinné oblasti Brdy a taky si dáme další 3:3. A do té doby Lucka Vondráčková a Helena Vondráčková. Ale jak jsem slíbil, teď taky olympik jako za mlada. Michal je s vámi, tak ať se daří.

0: Hned dvě Vondráčkové jsme tady měli za sebou, teď to byla Lucka a před chvíli Helena. No a před námi tři ve tři.
1: Rádio Český Blaník.
2: Tři ve tři.
0: Jak už jsem říkal v minulé hodince, dneska v kalendáři Justýna, ale my si dáme pro změnu Teresky. Ne co by v rolích interpretů, ale v názvu Teresky, jo? Takže koho tady máme pro dnešek? Valdemar Matuška a Tereza, jasná volba. Stejně tak nemůže chybět ani Vaby Rivola, Miky Rivola a Tereza. A do třetice ještě kapela Lucie a jejich Tereza. Takže různé dekády hudební, různé styly a já doufám, že si tady každý najde tu svou oblíbenou Teresku. Ať se líbí.
2: Tři ve tři
1: na Českém Blaníku.

0: Tři Teresky za sebou, ta poslední byla od Lucie. Ano, a před námi Markéta Muchová, super den. Doufám, že i vy máte povedený den a kdyby snad už jste nějak usínali, třeba za volantem, stavte se na kafičko, ať zase dostanete trošku energie do sebe. A já vám pošlu taky dostatek energie v podání písničky Dr. Dumdydum, čili Vašek Neckář, už za malý okamžik.
1: Do Brna, do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Aby vám bylo teplej i v chladných dnech. V KIK teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
4: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 600, ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
7: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
8: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
9: No jasně, z MND to jde.
8: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
10: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto, a to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto, konečně férový autobazar.
11: Slíbil jsem ženě jen malou úpravu zahrady. Teď se trávník, záhony i kačírkovou cestičku. Ale já znám nový e-shop Zemina.praha.cz. Zemina, substrát, kompost, kůra, kačírek, všechno online. Objednáno. Už jdu, miláčku. Zemina.praha.cz.
12: Chceš řídit nejmodernější Mercedes, mít nadstandardní mzdu, dobré pracovní podmínky, možnost ubytování a jistotu ve stabilní firmě? Můžeme ti pomoci i v získání řidičáku na kamion či autobus. Kontaktuj nás a zjisti víc o náborových příspěvcích www.ikomtransport.cz.
13: Kdy naposledy si vězl v zázrak do poslední minuty? Naposledy si nechtěl, aby večer skončil. Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
14: Rádio Český Blaník.

0: Bratia Slováci a Elán, zalúbil sa chlapec. No přátelé, letos je to už 10 let, co se Brdy otevřeli veřejnosti. A se současnou návštěvností 100 000 lidí za rok už prý dál jít ani jako nemohou. Aspoň to tvrdí šéf Muzea středních Brd ve Strašicích Tomáš Makaj.
1: No já myslím, že co se týče turistického ruchu, tak jsme dosáhli maxima, ale důležité je ten potenciál udržet. Co se týče turistické infrastruktury, tak to už nahrazují soukromníci. To znamená, že to, co je řízeno obcí, tak to je na maximum. A v současné době se otevřelo právě několik menších penzionků, které uspokojí ty potřeby dalších turistů.
0: Ano, takže pokud si chcete odpočinout od lidí a máte rádi přírodu, třeba teď tu krásně zbarvenou podzimní, tak se do Brd rozhodně můžete vydat. A my si za chvíli dáme Xindla X, vydáme se naopak na vodu a bude i Marcela Holanová.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz

0: masa vepněny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc okurka salátová kus za 11,90 a mouka Karlova koruna hladká, polohrubá nebo hrubá kilo za 7,90. Penny.
6: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
7: No, říkala, že nic nechce.
6: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
7: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
8: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
7: Romantickou večeři.
8: Pobyt pro dva.
7: House running.
8: Jízdu v supersportu.
7: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
8: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
7: Nejlepší zážitky hledejte na
9: firmanazážitky.cz.
10: Tvůj pocit po projektu?
11: Jipi!
12: Jo!
10: Jo!
11: Jipi, jipi!
10: Hornbach, s námi to zvládnete.
13: Jsem horská gorila z Ugandy.
14: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
13: Jsem horská gorila z Ugandy.
14: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
15: Rádio Český Blaník.

0: Činaskin a Vákuum, což u nás nenajdete ve vysílání, tady není žádné hluché místo ani vzduchoprázdno, tady se hrají české písničky, které máte rádi. A tak si po 16. dáme Dalibora Jandu a jednu seriálovou znělku Oheň, voda, vítr. A taky bude trojka Hanka Zagorová, Standa Hložek, Petr Kotfald. A ještě Eva Farná, Mám boky jako skříň.
1: Mám boky jako skříň, co napadne.
0: To všechno po 16. hodině, ale nejdřív počasí, doprava a taky další zprávy.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Jsme 2G Lipov, největší český výrobce kvalitních polštářů, přikrývek a bytových doplňků. Garantujeme kvalitu zdravého spánku, která vás nesklame. 2GLipov.cz.
4: Proč se culíš?
5: Protože budeme krásný.
4: To už přece jsme.
5: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
4: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropoli. Pole Zličín.
6: Za volantem
7: s českým blaníkem.
8: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Kvůli silnému provozu necháte půl hodiny na výjezdu z Prahy po D1 směrem do Brna. Kolona se táhne od 12. až na 25. kilometr. Zdržíte se také na dálnici D10 ve směru na Prahu, a to od Staré Boleslavy až po 8. kilometr. Kvůli pracem na silnici si postojíte přes 40 minut. Nehoda vám sebere 20 minut na D1 před Klimkovickým tunelem ve směru na Ostravu. Na 344. kilometru boural kamion. A další nehoda je na D1 před Vyškovem u Pustiměři na 6. kilometru, kde nabouralo auto do svodidel. Neprůjezdný je pravý pruh, zdržíte se 15 minut. Šťastnou cestu.
7: Počasí na českém blaníku.
0: Zítřejší den má být oblačný až zatažený, zpočátku čekáme místy i polojasno se sluníčkem, ale v západní polovině Čech se už vyskytnou deště nebo přehánky a během odpoledne a večera se od západu ty srážky posunou na celé území. Teploty na západě a tom severu pouze 16 až 20, jinde 19 až 23, ale třeba na jihu Moravy až 25 a na horách pak kolem 15. Co dál se děje doma i ve světě, to ví Eliška Votrubová.
6: Právě na českém plání.
8: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Městům chybí odborní pracovníci na úřadech. Někde je hledají i několik let. Jde třeba o místa na stavebních nebo investičních odborech nebo v sociální péči o ohrožené děti. Podle radnic jsou důvodem tabulkové platy, kvalifikační požadavky a obavy uchazečů z odpovědnosti spojené s výkonem úřední práce. Prezident Petr Pavel zatím nepřehodnotil své rozhodnutí nezúčastnit se komunálních voleb. Hlava státu minulý týden oznámila, že ve volbách kvůli soukromé zahraniční cestě hlasovat nebude. Pavlovu neúčast kritizují vládní politici i opozice. Političtí představitelé by podle nich měli jít příkladem. U Bohunického kampusu v Brně vznikne nový parkovací dům. Město už začalo hledat firmu, která ho postaví na místě současného parkoviště mezi ulicemi Bíteřská a Akademická. Co všechno bude součástí prací, prozradí mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
9: Mimo samotnou stavbu bude součástí projektu také úprava okolních komunikací, přibude zde zeleň, vznikne nový parkovací systém anebo výtah. A samotná stavba by mohla začít příští rok a dokončena by měla být v roce 2029.
8: Nový prostor nabídne více než 600 míst. Farmáři ve Francii přišli se zajímavým nápadem, jak ulevit svému rozpočtu. Po letošním letním suchu musí třeba mimo jiné více utrácet za krmivo. Někteří zemědělci proto místo koupě volí pronájem krav. Díky tomu si dokáží udržet finanční rezervu a můžou dál investovat do svých farem. Tolik zprávy, hezký den.
6: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: Jsme rádi, že i 5 minut po 16. hodině jste s českým blaníkem. Michal Krusberský vás zdraví a teď už slibovaný Dalibor Janda. Dobrý den.

0: Já tak mi tátu. Fontána 15 minut po 16. na Českém Blaníku.
1: Písnička dne.
2: Na Českém Blaníku.
0: My si ovšem teď posvítíme na úplně jinou písničku. Dáme si interpreta, který nám, přátelé, už po 23. letos zaspíval na konopišti. Je to rekordman a já myslím, že moc dobře víte, kdo to je. Ano, je to Jakub Smolík. A my si ho teď dáme i s Viktorkou Genzerovou a s písničkou Říkej mi táto. Tak jak ta písnička vznikala? Bylo to rychle anebo pomalu? Schválně.
3: Písnička Říkej mi táto vznikla velice rychle, protože připravoval jsem CDčko, vánoční písničky, a zavolal mi pan Zmožek a říkal mi, no Jakube, tak si představ, že jsem napsal po Už mi lásko není 20 let a Zvonkách štěstí jsem napsal třetí největší hit, chceš ho? Já jsem říkal, no tak velice rád, že ho, protože pan Zmožek je hitmaker. On říká, no ale to budeš muset udělat nějaký konkurs na nějakou malou holčičku, protože ta píseň se jmenuje Říkej mi tato. A jsem říkal, no tak ale konkurs, jo. A to bylo zrovna období toho Kulinskýho. Tak jsem si říkal, že by to nebylo zrovna vhodné, abych dělal nějaký konkurs, ale vzpomněl jsem si, že Genia Genzer má dceru, Viktorku 8letou, která není po něm. A tak jsem mu zavolal, on říkal, no to je bezvadný, aspoň budou nějaký prachy, Jakube. A já jsem říkal, dej mi číslo na tenkrát ještě na jeho ženu, na Lidušku. Zavolal jsem jí, písnička se mi líbila. A tak jsem ji natočila a je fakt, že za posledních 8 let získala největší popularitu a oblíbenost u vás posluchačů.
0: No je to tak. Zapálený motorkář Jakub Smolík měl 18. září 67. narozeniny a právě dneska začíná v Jihlavě taky jeho turné, kterým slaví 40 let na hudební scéně. Tak si ho pustíme i tady u nás.
2: Písnička dne
1: na Českém Blaníku.

0: Lunatic. Zrovna v pátek 2. října měli svůj velký koncert v O2 Univerzum v rámci oslav 30 let na hudební scéně. Tentokrát přizvali i svého čtvrtého člena Martina Kociána, který tam vystoupil jako host. A zdá se, aspoň se mi zdálo v dalších rozhovorech, co jsem s ním viděl, že ani hudba Martinovi nepomáhá v boji s těmi závislostmi. Tak mu držíme palce, ať je brzo čistý a rozhodně za chvíli posíláme další písničky. Katapult, Eva Farná anebo Aneta Langerová za malý okamžik.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Izomat stavebniny.
4: Stavíš barák rodinný. Izomat stavebniny. A chceš stihnout termíny. Izomat stavebniny.
5: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
10: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
9: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
11: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
12: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené OET vozy do autobazaru Autojarov.
13: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Auto Jarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 8. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Kometu Brno. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 250 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
15: Rádio Český Blaník.
16: To jsou 24 hodin denně jenom české písničky.
15: Ty nejhezčí, které znáte.
16: A k tomu navíc aktuální novinky, zajímavé tipy
15: i dobré zprávy. Český Blaník.
16: Rádio Český Blaník.

0: nářez a písnička v pořádku. A pokud to u vás dneska v pořádku úplně není a chtěli byste si zlepšit náladu, tak šup, máme tady písničky na přání a rozhodně bychom vám mohli splnit nějaké to přání, abyste si zlepšili ten dnešní středeční den. Své vzkazy nám rozhodně posílejte i dnes, buď v SMS-ce, anebo přes hlasovou zprávu na WhatsAppu a obojí můžete posílat na 720 836307. Jsem zvědavý na vaše vzkazy i na váš hudební výběr a za chvíli kapela Krištof nebo Voxel v naší ulici.
1: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březtu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
2: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
4: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
5: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
6: Chceš válku? Tak tady máš válku.
5: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
7: Všude kolem jsou žraloci.
5: Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října, lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90 a vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert, dle srovnání k 39.
9: Mají jen pěkné T-shirt, tělo vůn dvou dvou, pěkný bavzen, zjistí o ní nějaký tělo kterým sínsí a jim hán káhal.
10: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
11: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
12: Tak abyste ho nepromeškali.
11: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
12: Garanci kvality i výhodného financování.
11: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
13: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
14: Viděl jsi to?
15: A co, jako?
14: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
15: No má bejt.
14: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
15: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
14: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
15: Radši dopij a jdi to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
16: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
17: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
18: Na mobilním telefonu, na tabletu či počítači.
19: A také v digitální síti DAB.
18: Tady všude si můžete pustit Český Blaník.
19: Rádio, které vám hraje 24 hodin denně jenom česky.
18: Český Blaník. V DABu i na webu radioblaník.cz.
19: Český Blaník.

0: Tohle byly Popelky Karla Černocha. A my s českými písničkami nebudeme dlouho otálet. Hned po zprávách si dáme stánky od Brontosaurů. Taky bude vzpomínková na Karla Gotta a s ním i Charlotte Ella Gottová. Ale může se stát. A po práci zamíříme i do jarošovského pivovaru s Argemou. Taky už bych měla si zamířit. Každopádně další české písničky, které máte rádi, hned po počasí a po zprávách.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhovanivrana.cz.
2: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? V Jisku nabízíme široký sortiment bytového textilu, dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Právě teď v Planeu ušetříte z prémio dny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
4: Šéfe, došel matroš!
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Za volantem. S českým blaníkem.
7: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Půl hodiny budete popojíždět v koloně na výjezdu z Prahy po D1 mezi 11. až 25. kilometrem. Důvodem je požár motorky na 13. kilometru a omezení na mostě Šmejkalka. Provoz vázne i na pražském okruhu od letiště k dálnici D1. Sebere vám 20 minut mezi Rozvadovskou spojkou a exitem Ořech. Hromadná nehoda na 45. kilometru blokuje provoz na dálnici D10 u Mladé Boleslavy ve směru na Turnov. Tady necháte půl hodiny. A snížit rychlost doporučujeme na D48 na 58. kilometru ve směru na Český Těšín, kde stojí porouchané auto. Šťastnou cestu.
6: Počasí na českém blaníku.
0: Zítra se nám počasí opět trošičku zhorší, bude oblačno až zataženo, zpočátku také místy polojasno, ale v západní polovině Čech tam už čekáme déšť nebo přehánky. A během odpoledne a večera se od západu ty srážky dál budou posouvat na celé území. Teploty na tom západě a severu pouze 16 až 20, jinak čekáme 19 až 23 stupňů a na jižní Moravě dokonce až 25. Na horách tam se rtuť teploměru zastaví na 15. Co dál se děje, to ví Eliška Votrubová.
6: Zprávy na českém blaníku.
7: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Za prvních 9 měsíců letošního roku zemřelo na české železnici 130 lidí. Meziročně je to o 33 méně. Většina z nich, 114, zemřela při srážce s vlakem. Ubylo i mimořádných událostí na přejezdech. Těch bylo 102, což je o 7 méně. Vyplývá to ze statistiky na webu Drážní inspekce. Ochránci přírody a dobrovolníci pokračují v záchraně škeblí na březích Slapské přehrady. Dosud jich vrátili do vody přes 70 tisíc. Do akce se zapojilo více než 520 dobrovolníků. Důvodem záchrany je upouštění nádrže kvůli hydrologickému suchu. Stavebnictví v srpnu oslabilo, naopak průmyslová produkce v Česku rostla. Dneska o tom informoval Český statistický úřad. Podrobnosti k průmyslové výrobě přidá Radek Matějka.
8: Růst průmyslové produkce pokračoval i v srpnu, a to i přes vliv celozávodních dovolených v automobilovém průmyslu. Nejvíce růst podpořila výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení, kde došlo k dokončení dlouhodobých zakázek na výrobu kolejových vozidel.
7: Já dodám, že zahraniční obchod byl v srpnu stejně jako v červenci ve schodku. Judistka Renata Zachová získala na světovém šampionátu v kategorii do 63 kg bronz. Dvojnásobná mistryně Evropy na šampionátu v Baku udolala v prodloužení duelu o třetí místo Maďarku Kryzaovou a vybojovala první světový cenný kov. Medaili z mistrovství světa veze jako druhá česká judistka. Před ní rovněž bronz slavila Michaela Wernerová v roce 1999. Ze zpráv je to všechno, pěkný den.
6: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, a ty vám budeme hrát samozřejmě i na tu cestu z práce. A pokud jste doma, udělejte si pohodlíčko, dejte si něco dobrého a my už si za chvíli budeme hrát na přání. A nejenom to, podíváme se i na dálnici D5, protože tam se nekontrolují jenom dálniční známky, ale taky něco jiného. Podrobnosti za chvíli, teď už startují Brontosauři a Stánky a Michal Krosberský je s vámi.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,

0: někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Ano, vzpomínka na Karla Gotta a s ním také dcera Charlotte, která už si teď razí svou vlastní cestu hudebním světem.
2: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
1: Dnes k nám dorazila SMSka od Ondry, který píše, že by chtěl zahrát pro všechny, kteří mají rádi kapelu No Name, písničku Starosta, a bude to i pro vás na Český Blaník, i pro tebe, Michale, ať máš pohodové vysílání. Tak moc děkuji, Ondro, přejeme i tobě pohodové odpoledne a rozhodně Starostu posíláme.
2: Písnička na přání. Na

0: Tak tohle byla Bára od kabátů. My zdravíme i všechny Justýny, které dneska mají svátek. No a když se ještě vrátím k těm kabátům, tak frontman Pepa Vojtek prohlásil, že končí s muzikály, že už se chce teď zase věnovat naplno právě jenom kapele Kabát, což je pro všechny fanoušky Kabátu rozhodně dobrá zpráva, protože to znamená, že třeba bude nová deska, nové písničky, nové turné a tak dále. My si za chvíli dáme Lucku Vondráčkovou a také Tomáše Linku a pak už ta slibovaná D5.
1: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
3: Informační služby?
4: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
3: Kavárna?
4: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
3: Salonek?
4: Správně, uhodlo si.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
6: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
7: Vydejte se do pradávného světa. Výstava Dýní v Botanické zahradě Praha vás od 9. října do 1. listopadu zavede mezi dinosaury, mamuty, obří hmyz i lovce mamutů. Čekají vás originální dýňová aranžma, tvoření, dlabání dýní a Halloween s lampionovým průvodem. Podzim v Troji patří dýním. Botanická.cz.
8: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka. Víte, že zdraví dítěte začíná již od prvních dnů života přímo ve střevech? Probiom Kids je tekuté probiotikum, vyvinuté speciálně pro děti od narození do 6 let. Obsahuje dva bakteriální kmeny, které podporují zdravý vývoj středního mikrobiomu od samého začátku. Je bez laktózy a bez lepku.
9: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
10: Halo, halo, přijďte s námi zažít dušičkové dýňobraní 10. října od 8 do 16 hodin. Čeká vás workshop dlabání dýní a podzimních dekorací, dušičkové vazby květin, ochutnáte dýňové dobroty a nakoupíte sezónní rostliny do vaší zahrady. Pro děti máme připravené tvořivé dílničky. Vidíme se v Jevanském zahradnictví 10. října, ulice Vlánech 214, lesy.czu.cz.
11: Jsem horská gorila z Ugandy.
12: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
11: Jsem horská gorila z Ugandy.
12: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
13: Tvůj pocit po projektu?
14: Jipi!
15: Jo!
13: Jo!
14: Jipi, jipi!
15: Jej!
13: Hornbach. S námi to zvládnete.
16: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
17: Český Blaník.
18: Český Blaník.

0: Filmově pohádková Saxána a Petra Černocká nám teď dělala společnost na Českém Blaníku a jak jsem slíbil, podíváme se na jednu zásadní dopravní tepnu, na takzvanou plzeňskou, tedy na dálnici D5. Na dálnici se totiž, přátelé, nekontrolují jenom dálniční známky, ale také třeba přeprava nebezpečných látek. Jak to probíhá, jak to funguje, to nám teď prozradí odborní poradce Inspekce silniční dopravy Josef Matěj.
1: Pro nás je stěžením ukazatelem takzvaná oranžová tabulka, která značí, že převáží nebezpečný náklad. Jsou to i látky, které běžně používáte v domácnosti jenom v jiných množstvích. Nějaké prostředky úklidové jsou ve své podstatě žíraviny, kapaliny do ostřikovačů, pokud jsou převáženy v těch množstvích, které už podléhají té dohodě. Nebezpečné věci můžete převážet klidně i v osobním autě. Typicky, když se setkáme s kontrolou radioaktivního materiálu, ty jsou často léky, různé radiofarmaka, nebo to můžou být nějaké detekční součásti rentgenu.
0: No tak snad tam těch pochybení nebude moc a pokud právě míříte někde autem, tak šťastnou cestu a my vám i do aut posíláme třeba Helenu Vondráčkovou a nebo Petru Janu a Petra Jandu. Není nám už 17, to je fakt.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a
3: rozšíříme
4: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
3: Ale je to na vás.
2: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
5: Už víš, co máš s tím ramenem? Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
6: Takže musíš zase někam jinam.
5: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
6: To bych taky potřeboval.
5: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
7: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
8: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
9: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
10: Příští zastávka. Výstaviště Lysá nad Labem. Veletrh pro chovatele, zemědělce, zahrádkáře a milovníky dobrého jídla. Podzimní zemědělec, náš chov a národní holštýnský šampionát od 8. do 11. října. Výstaviště Lysá nad Labem.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
14: No, říkala, že nic nechce.
13: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
14: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
15: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
14: Romantickou večeři.
15: Pobyt pro dva.
14: House running.
15: Jízdu v supersportu.
14: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
15: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
14: Nejlepší zážitky hledejte na
16: firmanazážitky.cz.
17: Máte příznaky COVID-19? Je vám víc než 65 let? Nebo máte chronické onemocnění? Pokud máte kašel či rýmu, horečku, bolí vás hlava, svaly nebo klouby, na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Včasná návštěva lékaře je důležitá.
18: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
19: jsem nevinný.
20: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
21: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
22: Bacha, Benka.
21: Z vězeňského prostředí.
23: Tady všechno všech. Tady kolcho jasný more.
21: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
24: Rádio Český Blaník.
25: České písničky, které máte rádi.

0: také je tady závěr našeho společného vysílání, ale jenom společného, protože dál český Blaník bude hrát české písničky, které máte rádi. Už za chvíli Iveta Bartošová a Léto. Léto, léto mý. Taky nás roztančí Michal David. A ještě Věrka Špinarová a Kouzlo bílejch čar. Prostě české písničky, které máte rádi i po té 18. hodině.
1: Prahos Bystři. Hotovky otevřeli novou prodejnu. Poctivá hotová jídla bez konzervantů, ideální na cesty i na doma. Stavte se na Poděbradské 489/116 v rámci obchodního centra Hloubětín. Hotovky. Rychlé a kvalitní. Nově v Praze.
2: www.hotovky.cz.
3: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
4: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
5: Autocentrum Davokár je teď i v Plzni. Přijďte objevit novou úroveň výběru vozů, stovky prověřených aut, výhodné financování a služby, které vám ušetří čas i starosti. Nová pobočka Plzeň Černice. Autocentrum Davokár, váš spolehlivý partner na cestách.
6: Počasí na českém Blaníku.
0: Zítřejší den bude oblačný až zatažený, zpočátku čekáme i místy polojasno, ale v západní polovině Čech tam už budou deště a přehánky. A během odpoledne a večera se od západu ty srážky postupně vyskytnou na celém území. Teploty 16 až 20 na tom západě a severu. Jinak čekáme 19 až 23, dokonce na jižní Moravě můžeme naměřit až 25 a na horách pak jen kolem 15 stupňů. Teď poslední odpolední zprávy a Eliška Votrobová opět se mnou ve studiu.
7: Zprávy na českém Blaníku.
8: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. V komunálních volbách voličský průkaz neplatí. Hlasovat můžete jen v obci, kde máte trvalé bydliště. Ve volební místnosti vám pak stačí občanský průkaz nebo pas. Jak je to s volbami do Senátu, vysvětlí mluvčí rezortu vnitra Adam Rézler.
9: Na voličský průkaz je však možné hlasovat ve volbách do Senátu, ale pouze v rámci volebního obvodu, ve kterém má volič trvalé bydliště a ve kterém probíhají volby. Volič, který nebydlí v Česku a voličský průkaz mu na jeho žádost vydal zastupitelský úřad, může hlasovat kdekoliv na území České republiky, kde probíhají volby do Senátu.
8: Ve volební místnosti zároveň obdrží úplnou sadu hlasovacích lístků. Břehy Dolní Novomlýnské nádrže pod Pálovou obsadilo 100 rybářských týmů. Koná se tu evropský šampionát v lovu kaprů. Trvá 142 hodin a závodníci chytají non-stop 24 hodin denně. Kromě Čechů dorazili i rybáři z Polska, Slovenska, ale i Vietnamu nebo Nového Zélandu, jak napsali Novinky.cz. Nepál ukončil pátrání po obětech ničivých povodní z konce srpna. Nicméně dál zůstává pohřešováno více než 5200 lidí, mezi nimi i stovky cizinců. Povodně 26. srpna zasáhly téměř 33 tisíc lidí a poškodili nebo zničili přibližně 7,5 tisíce domů. Hned dvě předehrávky načnou program 9. kola hokejové extraligy. Pražská Sparta změří síly s brněnskou Kometou. Oba giganti si budou chtít po nepřesvědčivém vstupu do sezóny zlepšit chuť. Hrát se bude zítra v 6:30 večer. Ze zpráv je to všechno, hezký večer.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, budeme pokračovat dál, ale už bez Michala Krusberského. Já se pro dnešek loučím, užijte si dál večer s Českým Blaníkem. Těším se zase zítra po 13. A teď ode mě ještě Iveta Bartošová a Léto.

0: kráva, kráva, kaper, kaper.
1: Kaper, kaper, husa, husa.
2: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
3: Kruta, kruta, tchos!
2: Nech toho a pojď.
3: Tchos.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
8: Jsme 2G Lipov, největší český výrobce kvalitních polštářů, přikrývek a bytových doplňků. Garantujeme kvalitu zdravého spánku, která vás nesklame. 2G Lipov CZ.
9: Rádio Český Blaník.

0: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Chata v Teplicích za 870 tisíc korun, byt 1+1 v Plzni na východním předměstí za 3 miliony 690 tisíc, rodinný dům ve Vlašimi u Benešova za 6 milionů 300 tisíc, rodinný dům ve Starých Hodějovicích na Českobudějovicku za 8 milionů 990 tisíc a byt 3KK v Ústí nad Labem za 4 miliony 50 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
1: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
2: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
1: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
2: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
1: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
2: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
1: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
3: Sakra!
4: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
5: Rádio Český Blaník.
6: To jsou 24 hodin denně jenom české písničky.
5: Ty nejhezčí, které znáte.
6: A k tomu navíc aktuální novinky, zajímavé tipy
5: i dobré zprávy. Český Blaník.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.

nástrah tichého klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít.

0: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
1: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

0: Knihovna Maitreya.
1: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
0: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
2: Nyní i jako audiokniha.
3: Rádio Český Blaník.
4: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
3: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
4: Takové, které si s námi zpívají i naše děti.
3: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
3: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

co zní z mých strun. Každej den přilétneš blíž, každou noc mým nebem zníš. Jak můzu chtěl bych tě mít, jak sladkej nápoj tě pít, vypít tě do dna a pak uvěřím rád na zázrak. Mít život jak velkej plán, vlád s tebou do všech čtyř stran, protančit celý svůj čas, být s tebou oheň i mráz, odhodit pozemskou tíž, letět nad mraky a výš, dolétnout k slunci a pak uvěřím rád na zázraka.

hlavou do všech tří stran, protančit celý svůj čas, být s tebou oheň i mráz, odhodit pozemskou tíž, letět nad mraky a výš, dolétnout k slunci a pak uvěřím rád na zázrak.

0: písničky, které máte rádi.
1: Na Českém Hlaníku.
2: Ani hnout, máme tu případ.
3: Ségra, co se stalo?
2: Po celé chodbě jsou šlápoty.
4: Tak kdo si neočistil boty?
3: Já si je neočistil.
5: No, já taky ne.
2: Já vlastně taky ne.
4: A proč?
2: Protože nemáme pořádnou rohošku.
5: Jo, to by mohlo být ono.
2: Takže případ vyřešen.
6: Malá věc, velký rozdíl. Vyberte si tu svou na www.gapa.cz. Před dveře i dovnitř. A potom už jen...
7: Oci nožku o rohošku.
6: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
8: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
9: Tak nečekejte, jezděte!
10: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
11: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
10: Více na kopecký.cz.

0: Takže co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
1: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
0: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
1: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
2: Mat. Ten obchod mám rád.
3: Český blaník.
4: To jsou české písničky, které jste už dlouho neslyšeli.
5: My to dobře víme, na čem záleží.
3: I ty, které se budou zpívat i za 20 let.

0: Celý den jenom české písničky, které máte rádi. České písničky, které máte rádi.
1: Na rádiu Český Blaník.

Kate Rogers těm dvoum život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit. Vím, trestat lidský.

0: Tak deti, zítra je taký deň. A teď už do spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty on nevíj ho! Nic tě neudělal!
0: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Rádio Český Blaník.
3: To je i Marek Ztracený.
4: To se mi líbí a každou další chvíli, co tě znám, jsem si jistý, že ty jsi obraz a já tvůj dám.
2: Helena Vondráčka.

0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březtu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo

0: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
4: Salonky.
5: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
4: Úklid.
5: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
4: Ha, kuchař.
5: Správně.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
6: Na mobilním telefonu, na tabletu či počítači?
7: A také v digitální síti DAB.
6: Tady všude si můžete pustit Český Blaník.
7: Rádio, které vám hraje 24 hodin denně jenom česky.
6: Český Blaník. V DABu i na webu radioblaník.cz. Český Blaník.
7: To je Blaníček.

0: Rádio Český Blaník.
1: Sakra!
2: Za tohlí lidé dělají za tohlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
1: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
3: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...

boku žádný strachy. Chceš kovboj v Coloradu, můžeš králi pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy. Do srdce Evropy a odjel v klidu krás.

své kůži. Řekl bych, snad tu schází, já snad tu schází, nejspíš mi tu schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji.

Proč ta žena v tomhle pokoji mi však pořád tolik známá? Připadá stejně jak ten pokoj, jak ta nálada, jako rána, co se nebojí.

0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
0: Navádění letadel?
1: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
0: Technik ve věži?
1: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
0: Elektrikář?
1: Jo, přesně tak.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
2: Český blaník.
3: Český blaník.

0: Celý den jenom česky i slovensky.
1: Na Českém blaníku.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Jak jsem čet ve světě velkém, velký svět se vejde celkem jako nic do hotelu Ritz. Kandelord na sklenku režný, Mr. Ford a velkokněžny, chrt i špic do hotelu Ritz.

0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: každém daru lásku tvou i mou. Bela bel dárky od srdce, Bela bel CZ.
1: Rádio Český Blaník.
2: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
1: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
2: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

0: První úsměv, první krůčky, první slova. Každý velký příběh začíná maličkostmi. Jmenuji se Nela Kajlová a jako maminka vím, že všechno důležité začíná uvnitř. Proto jsem pro svého syna vybrala doplněk stravy Probiom Kids od Tiso, který je vhodný pro děti od narození do 6 let.
1: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tiso. Více na mytolife.cz.
2: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
3: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
2: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
4: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
5: Mat. Ten obchod mám rád.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má, a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže prohlíží,

Když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když je kluku 15 let, kdy nechtějí se zpovídat a odmítají jíst. Vzpomínáš si včera, snali jenom smích,

pásek, když je klukům 15 let. A potom najednou jsou jiní a svaly touží mít. A s těmi, co jsou vyní.

ať se z očí kluku tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé. Vždyť po létech se vrací člověk náhle zpět, až tam, kde jeho láska bylo krásných 15 let, a říká, kdy to bylo,

0: Rádio Český Blaník. Český Blaník.
1: Telegram s adresou Svět.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod. Chceš

0: Písničky, které máte rádi.
1: Na Českém Hlaníku.
2: Haló, pane, vy s výhledem na celý svět, co se stane, když neumím dát odpověď, snad se nezlobíte,

dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

Ta sezóna, jenom meruňky, chytli plíseň, rodinný typ, mám to rád, neruš mě, jdu grillovat, někdo píše statusy,

0: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
0: Český Blaník.